0: pstrocici a pstrosačaty, pstrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na té stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: byste si zahráli vy?
1: Tak já bych si chtěl zahrát, bo já už jsem, mě chybí jenom ta pleška a jsem Vin Diesel, třikrát
0: vesile. Tak plešku mám já, že jo?
2: Jelikož to mám i vytetovaný na ruce, tak bych si zahrál Venoma.
0: Venoma schvaluju.
3: Dobré ráno, tady Lenka. Tak já bych si určitě chtěla zahrát Miu Wallisovou z Pulp Fiction, protože její ikonická scéna, když tam tancuje na Girl, You'll Be the Woman, je prostě top a chtěla bych si to zkusit. Čau.
0: A já jsem si říkal, že i holky budou mít svoje filmové touhy, hele.
4: Tady Zdeněk, asi Toma Cruise v Top Gunu, to byla dobrá role.
0: No okej.
1: Okay. Ale tak určitě Charlieho Sheena.
0: Je, Charlie Sheen, hele, pohodička, holky, viska, barák u moře, ale divím se, že by si tady na rádiu Spin nikdo nezahrál toho automechanika z filmu pro dospělý, protože toho by si klidně zahrál já. No tak užívej zbytek dne, no a my se spolu slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ráno, každý všední den od 6 do 9 na rádiu.

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světového a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Paulie Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet, schválně, co tyhle týpky spojuje. Co tyhle týpky spojuje?

bitovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.
1: Bla bla bla bla bla.
0: Co se rupa děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se

0: nebudu nikoho šidit.
1: 6 hodin 35 minut, ty posloucháš Radio Spin, máme tady páteček, 21. srpna, svátek slaví Johana, tak přeju všem u Radia Spin úplně všechno, úplně to nejkrásnější páteční ráno. Good morning. Taková klasika prostě, co se stane den předtím, než odjíždíš na dovolenou? No samozřejmě zaspíš do práce, hele, to se prostě stává, dneska tady vysílám teda evidentně zadarmo. Každopádně my se jdeme podívat na to, co nás tady ve zbytku dnešní hodinky, nebo v dnešní 6. hodinky ještě čeká. Tak máme před sebou voice flip, ale ještě předtím, než se k němu dostaneme, tak mám pro tebe důležitou zprávu. A sice to, že včera večer, asi tak v 8 mám takový pocit, tak organizátoři Hip-Hop Campu oficiálně oznámili, že Hip-Hop Camp nebude. Takže prosím vás, kdo máte stupenky, tak nikam nejezděte, protože podle toho oficiálního vyjádření prostě nejenom kvůli tomu, že má prostě dneska a zítra pršet, ale taky kvůli tomu, že se neprodalo moc lístku, což je tam vlastně jako oficiálně přiznaný a sypou si tam tak jako trošičku dosy tam si popopel na hlavu, tak se oznámilo, že prostě Hip-Hop Camp teda jako se konat nebude. Ale musím říct teda, že tohle to oznámit 4 hodiny předtím, než tam mají lidi vyjet, a to, že některý lidi už jako vyjeli a nejenom z Česka, ale některý lidi tam jeli prostě jako z US, některý tam jeli z Anglie, některý jeli prostě taky z Polska, tak mi to přijde jako hodně zajímavá kouzička takhle na páteční ráno. Každopádně my si dáme teďka jedný elefant a hnedka potom se podíváme na Celebrity Voice Lab. Krásný ráno!

0: Musím říct, že fakt miluju humor vás Spinneru, protože první, co otevřu mobilní apce Rádia Spin, tak je prostě tahleta vojsovka od Michala.
1: Ráno dome, tady Michal, ale nic si z toho nedělej, mě se dneska taky nechtělo z postele, já jsem posouval budík po 40 minut, tak uvidíš, jak se to povede tobě. Čau zatím, čau.
0: Tak povedlo se mi to o hodinku, jako nebudu lhát. No každopádně teda, co musím říct, tak ty si aspoň ten budík posouval. Já třeba vůbec nevím o tom, že by mi ten budík dneska ráno zvonil. Ups.
2: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
0: 6 hodin a 40 minut, teda posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom, konečně už taky. No a my se teda jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Flip, která nám v této hodince tak trošičku chybí. No a co se týče Celebrity Voice Flipu, tak připomínám pro ty z vás, kdo teda jste nešťastně dneska naladili Spin ráno a zjistili jste, že tady nikdo půl hodinky není, tak se vám omlouvám, ale vlastně, hele, jsme prostě jenom lidi, co si budeme povídat. Každopádně už to teda dotáhneme. Celebrity Voice Flip je prostě o tom, že tady podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak. Tak pojďte se všichni zaposlouchat a uvidíme, jestli uhodnete to správný jméno, který se tady skrývá. Zatím ti nebudu nic moc prozrazovat, ale jestli tušíš podle toho zamotaného hlasu, kdo by to mohl být, tak určitě posílej svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáškům patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu pro tuhle tu chvíli připomenout. Tak, já jsem vám zatím tomu hlasu nic moc neřekl, každopádně nějaký tip by tady byl, a to konkrétně od Lálise, tak Lálise.
1: Ale slyším tam trošku Restovskýho.
0: Restovský to bohužel není. Jakože tyhle ty dva týpci se podle mě v životě nepotkali, když možná třeba na nějaký potom párty, ale každopádně, co ti můžu prozradit dál, je to, že dneska tady hádáš jednoho českého herce, který se 100% potkal se Supercrew, 100% se potkal s Vladimírem 518, anebo třeba taky s Izomandiasem. A jestli víš, co všechny tyhle ty tři rapery pojí, jasně, je to trilogie Gimple, Vejška, Job. No a právě tam si tenhle ten týpek někoho zahrál. Koho, to tě nebudu prozrazovat, ale myslím si, že podle hlasu byste to mohli zjistit. Takže jestli víte už v tuto chvíli, kdo by to mohl být, tak určitě dávejte dál vědět. No a já vám to ještě jednou připomenu a třeba to tam doteče.
2: Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: aspoň se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flipy, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposledy pustit. Tak já jsem vám napovídal, že dneska tady hádáte jednoho českého herce, který si zahrál jednu z rolí, a to ve v trilogii Gimple, Vejška a taky Job. Já si myslím, že dneska moc nebylo o čem, že podle toho zamotaný Jalsu to už docela po té nápovědě poznat jde moc dobře, takže my se jdeme spolu podívat dál na vaše tipy a konkrétně se jdeme podívat za Martinem.
1: Dobré ráno přeji, a je to Tomáš Orel. Vorel vlastně.
0: Ještě se tam opravil, Martě, a jinak bych ti to možná taky neuznal, ale dneska je to opravdu Tomáš Vorel. Ojejejeje, těsně vedle, takhle je to správně. No tak jo, děkuju za všechny vaše tipy a taky hlasy do Celebrity Voice Lipu. No a samozřejmě obě dvě háranky si tady dáte zase příští týden spolu s Krištofem. No a my společně pokračujeme dál ve Spin Ránu.
2: Prázdninový Spin Ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na rádiu Spin. It's okay, okay.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky domno a protože máme ještě chvilinku čas, tak se pojďme podívat na jednu rychlou zprávu a sice to, že Post Malone teďka musí hodně slavit, protože ten byl se svojí přítelkyní na výletě v Utahu, dali si tam spolu večeři v horách a poslali do světa společnou fotku, na který si dávali pusu. No a čeho si tak jako oko novinářů a fanoušků bystrý všimlo, bylo to, že jeho přítelkyně má v tuhle tu chvíli velký diamantový prsten na ruce. Takže asi šťastná to žena, nebo respektive šťastná to snoubenka. To totiž znamená, že udělali velký životní krok. No a Post Malone požádal Lurku a ona samozřejmě řekla ano. Takže gratulujem. No a doufám, Posty, že nás pozveš na svatbu, nebo minimálně teda, že uděláš další koncert v Letňanech a že třeba se uvemeš taky svoji snoubenku, protože ta už teďka bude muset jezdit úplně všude s tebou. Tady Radio Spin a Dom.

0: 6 hodin 56 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou jedná taky dom, ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, dneska máme páteček, 21. srpen, tak Johana má dneska svátek, tak jí přejeme všechno nejlepší, no a my se jdeme podívat na to, co nás čeká dál ve Spin ránu, tak my se zastavíme dneska u jednoho mistrovství světa, kterýho se může zúčastnit taky, což je docela podměrně zajímavá zpráva, o půlnoci vyšla taky jedna velká novinka, tak se na ní společně koukneme, pustíme si ukázku, mám to tady připravený, no a před sebou máme taky nový info o Miloši Zemanovi, který teďka tak jako zase na chvilku vylez ven, vůbec neví nikdo odkud, nikdo neví proč, ale prostě jako vylez a něco prohlásil, tak si řekneme co. Čeká nás taky hra jeden na jednoho, nebo třeba taky pravda nebo lež. No a k tomu všemu nám pak zahraje taky DJ Devkom. Takže dneska ráno je to stejně tak, jaký každý ráno, jako každý ráno úplně nabitý. No a my se společně jdeme podívat taky na to, co nás čeká venku, protože i to je při pátku důležitý. Aktuálně by mělo být venku polojasno, místama by měly být lehký přehánky, konkrétně třeba v hlavě, ale není to úplně nic ultra hroznýho. Každopádně by mělo být dneska nějakých, nebo v tuhle tu chvíli nějakých 18 stupňů Celsia. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že odpoledne by se mělo zatáhnout, no a opět by během odpoledne mělo sprchnout, stejně tak jako večer, tam už ty deště jsou vydatně větší. Každopádně teploty by měly být zhruba tak kolem 25 stupňů Celsia. Tady Rádio Spin na dom.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Radio Spin. Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
4: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
5: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
4: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
5: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super, jdu tam!
6: Pověs je to na hřebík a na hřebík provaz. Na provazu je svečka.

ty mý démoni, musím jim sloužit. Svlíkaj mě z kůže, nemaj se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík, já nářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík, a nářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás.

0: hřebík pro vás, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Radio Spin. Be in.
2: Pekný piatok. Pitbull chystá svoj 14. štúdiový album. Novinka Pitcoin vyjde už 8. října a 22. listopadu ho dokonca čaká koncert v pražskej O2 aréne. No a nebude tam sám, predstaví sa aj Lil Jon. Tento víkend bude nabitý hip-hopom. Skalky Generace Fest v Novom Jičíne ti prinesie Kleba, Rohonyho či Robina Zulta a po 6 rokoch sa vracia aj hip-hop camp s Freddym Gibsom, Onyx, Restom či Karlom. Sarah Bailey sa postarala o senzáciu v Cincinnati. Vyradila svetovú jedničku.

0: 7 hodin, 7 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, sebou jde taky dom, no a my se jdeme spolu podívat na další dnešní zprávy. Jestli chceš vyrazit na originální mistrovství světa a vyhrát u toho 50 tisíc dolarů, což je něco přes mega, pokud počítám dobře, tak mám pro tebe jedno malé doporučení. Může se zúčastnit úplně prakticky každý, protože to bude v mobilní aplikace Uno Mobile. A jak už asi tušíš, tak ten turnaj bude právě ve hře Uno. Turnaje potrvají až do 27. září, tak jestli na tohleto moje malé doporučení vyhraješ, tak si beru 20%. Já si myslím, že jsme domluvení a že se spolu hezky pěkně rozumíme. No a mám pro tebe taky horkou hudební novinku, protože dneska o půlnoci vyšel za mě, teda musím říct, hodně nečekaný tweet, hodně nečekaný spojení. Na mě to vyskočilo včera jako v rámci Reelska, že se chystá spolupráce Sergeje Barakury a taky skupiny Krištof. Jako upřímně, třikrát jsem kontroloval kalendář, jestli náhodou není 1. apríl, nebo co se jako sakra děje, a bráško, není, ono se to fakt jako stalo. Tak pojď v tuhle tu chvíli se mnou ochutnat, jak to vlastně celkově vůbec zní. Tohle je taková podle mě typická Krištofovina, ale my se jdeme podívat taky na tu část toho Sergeje. Na tu jsme zvědaví samozřejmě úplně všichni.
1: Jako oči dojetí, požehnání prokletí, obojí v jedné dlani. Sergej Bíostrava dělá movie star money.
0: Ale jako takhle, musím říct, že to nebylo úplně na mojí bingo kartičce, ale já když to tak jako poslouchám, vore jim to fakt jako funguje. Mně to fakt jako funguje, já musím říct, že mě to překvapivě jako strašně baví, až je fakt jako divný, že mě to baví, protože vlastně jako když si to tak vemeš jako nějaký český rapper nebo respektive jako Sergej Barakuda a k němu Krištof, jako asi by si to nikdo nedokázal v životě představit, tak teď už si to představovat nemusíš, protože je to realita. Jeden.

0: Hezky dobrý ráno všem u rádia Spin, ještě jednou máme 7 hodin a taky 11 minut. K tomu s tebou je dál dom. No a my se společně jdeme přesunout k prvnímu dnešnímu tématu. Já jsem tady týzoval, že to bude dneska tak trošičku o Milošovi Zemanovi, protože ten teďka od někať vylez a prostě jako zase začal budit kontroverzi, to je taková jako klasika. Každopádně, aby jsme se dostali k jádru pudla. Tak Miloš Zeman včera ohlásil, že si tak trošičku pohrává s myšlenkou, že by znova kandidoval na prezidenta. Já si říkám, že už je na to ve finále asi docela dost starý na to, aby kandidoval na prezidenta, ale nepopírám, že by to nebyla sranda. Jako co se budeme, schválně si pojď se mnou připomenout pár jeho legendary hlášek za jeho volební nebo za jeho funkční období.
1: Jsem přesvědčen, že inteligence českých novinářů je někdy na úrovni Blbouna Nejapného, což byl tvor žijící na Madagaskaru, ale byl právem vyhuben.
0: Mám tady ještě dvě takovýhle pěkný ukázky, tak pojďme si je dát.
2: Ale nastav si to, tamhle to máš v obrácení.
0: No a do třetice všeho dobrýho.
2: A kdybychom se víckrát neviděli, bylo to krásné a bylo toho dost. S Bohem a šáteček.
0: Jenže my se vidíme prakticky pořád, pane prezidente. Každopádně, já jsem si říkal, že bych tě mohl během dnešního rána tak jako trošičku proměnit na prezidenta Zemana a pojď mi říct, co máš v plánu na tenhle ten víkend a mluv u toho jako Miloš Zeman. Takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Radio Spin, šup ten stin.
3: Yeah. Yeah.

0: 7 hodin 16 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Domno a já jsem pár minut vás spinnery přeměnil na prezidenta Miloše Zemana, no bývalýho prezidenta Miloše Zemana. A mám pro vás jeden jediný jednoduchý úkol. Na 210, 32, 30, 30 my stejně tak, jako by to řekl Miloš Zeman.
1: Takže pane řediteli, kde máme popelníček? Už jsem pro něj poslal.
0: Dejte vědět jeho signifikantním hlasem, co budete dělat o víkendu. Takže kdybych vám to měl ukázat, jak to bude vypadat, tak
2: já, jakožto Milon Zeman, pojedu od dneška do příštího týdne na dovolenou k nám na Vysočinu.
0: Takže něco takového bych po vás chtěl. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Zahraj si dneska ráno při pátku na Miloše Zemana.

0: 7 hodin 21 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Miloš Zeman Dominik, no a hledám Miloše Zemana na Radio Spin, který mi řekne, co bude dělat o víkendu.
1: Tak přesně to je plán na následujících několik minut, tak se do toho pojďte trošičku ponořit, pojďte se do toho opřít, stejně tak, jako se do toho dneska ráno opřel Miloš Zeman Ládis.
2: Tak o víkendu budeme mít ukázku řecko-římského zápasu. A potom si dám jednu becherovku. Ale protože se mi vyfoukl člun i s tou mou poslední láhví, tak si dám asi slivovici. Tak jo, pěkný víkend, spoluobčané.
1: No a jestli máš ty nějaký plány na víkend a řekneš mi to do mobilní apky Rádia Spin nebo na 210 32 30 30, přesně takhle po Zemanovskou, tak určitě můžeš, takže dávej vědět a my si to tady spolu za pár minut pustíme, jo?

0: Miloš Zeman včera oznámil, že zvažuje to, že by si klidně takhle po lehký pětiletý pauzice dal znova kandidaturu na prezidenta České republiky. Za mě teda musím říct bizár, protože už je přece jenom na to docela dost starý. Každopádně na pospas toho jsem vás tady pár minut zpátky proměnil na Miloše Zemany a chci po vás, abyste mi dneska ráno dali milošovsko-zemanovským hlasem vidět, co budete dělat o víkendu. Úkol naprosto jednoduchý, tak se ho zhostil hezky pěkně taky Roman.
1: Krásné ráno, Dominiku Spinneri, tady Miloš, teda Roman s Milošem. Na tento víkend konkrétní plán nemáme, ale možná, že by dcera Eliška se chtěla podívat do Terezína. Takže moje hláška, kdybyste měl mozek, už je tady popelníček, se možná ještě objeví. Mějte se všichni krásně a užívejte váš Miloš.
2: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak tuhle tu chvíli jezdíte.
0: Tak, jdeme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně v regionech, tam si určitě dávejte pozor v Ostravě a to v ulici Místecká, protože tam se bourá, takže tam určitě dávejte pozor. Co se týče dálnic aktuálně, tak D10 proto na tu chvíli hlásí uzavírku a to mezi Starou Boleslaví a Benátkama nad Jizerou. Není tady úplně napsaný, kvůli čemu to je, takže tam určitě dávej bacha a počítej s tím. Jinak další kreše na dálnicích hlásí taky D1 a to na příjezdu do Brna. No a D10, ještě jednou vidím tady lehkej crash, sice teda jako musím říct, že ne úplně teda s kolonou, ale crash tam je a to u své myslice, takže tam určitě dávej pozor. No a když se podíváme, jak to vypadá aktuálně v Praze, tak to nevypadá vlastně vůbec špatně, Praha aktuálně docela a volná, jediný možná tak jako lehoulinký zdržení nabereš na Kutnohorský anebo potom taky na Štěrbovolský spojce, no a potom si dávej pozor taky na crashe, které jsou aktuálně bez kolon, ale jednou Štěrbovolská spojka kolem Černého mostu. No a pozor si dávej taky na Rohanském nábřeží, protože i tam se pouná. Každopádně, kdyby cokoliv, tak určitě dávej vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
5: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
6: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
5: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
6: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Pár minut zpátky jsem vás proměnil na Miloše Zemana a dáváme tedy vědět přesně jeho hlasem, co budete dělat o víkendu. Vlastně víc jednoduchý úkol tady dneska ráno být nemůže, takže my se jdeme podívat za dalším Milošem Zemanem, a to za Milošem Zemanem Michalem.
1: Ahoj, tady Michal, ale mám zrovna Miloše tady vedle sebe, vezu ho.
2: Dobré ráno, dome. Tak můj plán na víkend byl jasný. Zbal jsem si baťůžek plný bechorovky a jel jsem na hýbholkem. A jelikož ho zrušili, tak teďkon jedu na své sídlo a tam se zruším taky. Mějte se krásně, ahoj.
0: No to jste připomněl dobře, pane prezident, protože dneska ráno jsme se dozvěděli všichni, kdo jsme otevřeli telefon, že iWopkem prostě nebude, což je vlastně docela důležitá zpráva, protože tenhle ten týden jste tady o stupenky na iWopkem hráli, tak jenom pro jistotu, abyste věděli, že zatím nemusíte, nebo vlastně zatím vlastně jako nemusíte nikam jezdit, protože prostě není kam ta věc, prostě v tuhle tu chvíli prostě jako není, no, bohužel.

0: Den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7 hodin a taky 40 minut tomu, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a máme před sebou poslední hru jeden na jednoho tohoto týdne. To znamená, že potřebuju dva z vás, který se tady spolu v uvozovkách poperou, a to na čísle 210 32 30 30. No a jsem zvědavej, jak to budete dávat dneska, protože dneska to bude opět taková trošičku čeština na spinu. No tak jsem zvědavej, jak to bude vypadat. Takže máme teďka 2,5 minuty, takže si dáme jednoho Robina Zuta. No a ty volej 210 32 30 30, protože za chvilku startuje hra jeden na jednoho.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jako jestli za poslední dobu vyšel fakt jako ultra hit, tak je to přesně tohleto. A my jsme se na tom společně shodli s Michaelem. Michael, dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tyva, už jsem se lek, že jsi na mě zapomněl v tom autě.
2: Ne, já jsem si byl odskočit rychle.
1: Tak ještě, že to nešlo druhou stranou. Tyva, Michael, co chystáš na víkend?
2: No, na víkend, nevím, musím překopat celý plány, protože jsme si hledali hlídání pro malou a ve 2 hodiny jsme měli rážet směr Plzeň.
1: No, okej, no, bohužel, nedá se dělat nic, každopádně.
2: Ano, takže ještě nevím, manželka to ještě neví, že to zrušili.
1: Aj, ty vole, to bude pekýlko doma, ale tak zase nemůžeš za to, což je ve finále, jako dobrý, jsi z obliga. My se jdeme podívat ještě za Pepínem. Pepíno, dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak, jaký jsou tvoje plány na víkend, Pepíno?
3: My to máme taky trošku komplikovaný. My jsme měli jet do Polska, do Energylandie. Mm-hmm. Akorát, že měli jsme jet vlastně jako rodinka a má mě teď nějak onemocněl pes. A nevypadá to úplně jako nejlíp, takže se čeká, se nám dneska řeknou vlastně jako na veterině. A podle toho se uvidí, no, takže nevíme.
1: Chápu.
2: To jsou ty zvířata.
1: No, to jsou ty zvířata. No. Tak Pepíno,
3: a nebo
1: budu...
3: děkuji, ono si nevybereš.
1: No, to je pravda. Budu držet palce, ať všechno dopadne hlavně v pohodě. Každopádně, no. My se jdeme...

0: přesunout do hry jeden na jednoho. Dneska teda ještě stejně tak jako včera trošičku češtiny na spinu, tak uvidíme, jak se s tím dneska ráno poperete. Jenom připomínám, abyste nepřihráli bod na druhou stranu, tak se musíte přihlásit svým jménem a nechat se vyvolat. Tak jdeme na to. Otázka číslo 1. Kolik písmen má ve jméně a příjmení dohromady moderátora rádia Spin Dominik Musil? To už je spíš vlastně matika než čeština teda ve finále, jo?
1: Michale.
0: 12 je správně, ej. Takže Michal, bod číslo 1 a jdeme na otázku číslo 2. Je slovo bík vyjmenovaným slovem?
2: Pepino.
0: Já. Yeah. Jsi si jistý?
2: Bík.
0: Ale hele, Pepino to řekl správně. Je to tak, ale ve finále, i kdyby to bylo beat nebo beak, tak oboje jsou v těch vyjmenovaných slovech. Tak přemýšlím, tyva, co nám teďka za otázku. Chtělo by to něco malinko těžšího, takhle ještě na ten závěrečný rozstřel.
2: To ti nepřišlo tohle těžký, jo?
0: Dobrá. Ne, nepřišlo mi to těžký. Tak, dáme třeba tohleto. Vyjmenuj všechny ženský rody. Vzory. No, jaký má ženský rod vzory? Tyba, tak
2: Michal. Tady...
0: Michale.
2: Žena, růže, písenko.
0: Hezky, pěkně.
3: Bože, dobře ty.
0: Ty vole, ale sice to chvilku trvalo, než to tam doteklo, ale Michale, dneska je to tvoje, tak gratuluju.
2: Ani vůbec nevím, jak to tam doteklo tohle.
0: Ty vole, ale jako čumen, tyva, myslel jsem, že na to dneska ráno nepřijdeme. No tak jo, Michale, vítězství je dneska tvoje, doufám, že nebudeš mít teda doma peklo, když napíšeš manželce, že prostě jako hip-hop camp není, každopádně taková je bohužel realita, každopádně ta jenom taková připomínka pro vás, kdo jste tady na rádiu Spin vyhráli stupenky, abyste nikam dneska hlavně nevyráželi, protože jinak můžete být fakt zklamaný. Každopádně, chlapi.
2: Proč není?
0: Hele, údajně jedna kvůli počasí a druhá taky kvůli tomu, že se přihlásilo málo lidí na to, ale to si myslím, že...
2: Já jsem vezl teďko na ráno týdka, který to organizoval a mám ještě jiný informace k tomu, no.
0: Tak si ho řekneme mimo éter, my si musíme dát písničku. Tak díky za Hru Boys, čus.
2: Ale, mějte se, čau.

7 hodin na 51 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou jdál taky domno a protože máme ještě chvilinku času, tak jsem tady pro tebe vyhrabal ještě jednu zprávu, kterou jsem měl připravenou a sice to, že jeden týpek se snažil krást v obchodě a měl proto vlastně jako docela dobrý fígl, aspoň podle něj teda, protože on přišel ráno, oblídnul si zboží, něco už si takhle jako při cestě odnes domů, no a potom se vrátil ještě k večeru a to v jiných hadrech a odnes si další zboží. Jenomže, co se stane, když někdo prostě ukradne zboží? Zjistíš to potom jako třeba večer, že jo, když si počítáš prostě jako kolik toho zbylo a tak. No a zjistili zaměstnanci, že jim tam chybí zboží za 40 litrů. No tak se koukli na kamery, jestli to jako náhodou nikdo nečmajs, že jo, a co? Hádej, co? Poznali tohletoho týpka, který se tam objevil ráno a zároveň se tam objevil prostě odpoledne. On si prostě nevzal třeba ani kšiltovku, jo, prostě si měnil jenom mikinu. Takhle hloupej ten týpeček byl, takže samozřejmě na ně přišli, no a samozřejmě mu hrozí prostě jako nějaká pokutička, protože zboží za 40 litrů, co si budem povídat, to už je docela dost. A ještě když to uděláš takhle v okatě, takže žádný návod na kradení tady nedostaneš.

7 hodin 55 minut, teda posloucháš Radio Spin, máme dneska 21. srpna, páteček, svátek slaví Johana, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a nám zbývá poslední společná hodinka, ve který nás čeká hra Pravda nebo lež, takže rozhodně doporučuji si počkat u Radio Spin, protože si budeš moct ještě dneska ráno se mnou zahrát. No a samozřejmě už tady mám ve studiu taky DJ Devkoma, který už se připravuje, tady už se rozehřívá, zapojuje si tady svůj pultík. No a zandá ti tady svůj dnešní set, na který se můžeš těšit už v 8.20. Takže rozhodně buď ready na poslední hodinku dnešního Spin rána, no a my se společně jdeme podívat na to, co nás čeká venku. Aktuálně by mělo být venku nějakých 18 stupňů Celsia, k tomu teda taky polojasno až zataženo, jinak by to mělo být v tuto chvíli bez jakýchkoliv přeháněk a taky dešťů, což ale neplatí o odpoledni, protože tam by se mělo rozpršet minimálně na jihu a taky východě Česka, s tím, že teploty stoupnou maximálně k 25, no a k večeru už počítej s deštěm po celé České republice. Tady je Radio

0: to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 8.00, to je přesný čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Je to přesně tak, ještě předtím, než dorazí DJ Defcon za Mike a potom taky za svůj připravený pultík, tak si dáme ještě Pravdu nebo lež. Takže cinkni teďka na 210 32 30 30 a pojď si se mnou tu Pravdu nebo lež zahrát. Dneska, jestli ti můžu prozradit téma, jakože si myslím, že budeš asi pravděpodobně chtít prozradit téma, tak víš co? Já ti ho řeknu, jenom co si ho najdu. Dneska to budou vlaky. Vlaky budou v dnešní Pravdě nebo lži, takže rozhodně doporučuji cinknout na 210 32 30 30 a zahrát si poslední Pravdu nebo lž tohle toho týdne. Máme na to 3 minutky, takže za 3 minutky startujeme.
2: Are you ready for this?

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 12 minut, k tomu ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou jdál taky domno a stala se nám tady taková malá patovčička, a sice to, že tady zatím nikoho na pravdu nebo lež nemám, takže potřebuji teďka nikoho, kdo rychle vytočí 210 32 30 30 a popere se za tým spineři o nějakej ten bodíček ve hře Pravda nebo lež. Jenom připomínám dnešní téma, dnešním tématem jsou vlaky, takže uvidíme, kdo se tady s těma vlakama popere. Dobrý ráno.
2: Ahoj.
1: Zdárec, Spajky, ale tak jak seš na tom s vlakama? Jezdíš rád vlakem?
2: No, jezdíval jsem kdysi, no.
1: Kdysi?
2: To už je dávám. Dejte kožlo v kupe, já byl ještě mladý kluk.
1: To jsem byl ještě malej pajčíček, ty vole. Tak Pajky, hele, jdeme teda na otázku číslo jedna. Rozchod kolejí, to je, jak jsou koleje daleko od sebe, tak vznik podle změření dvou koňských zadků vedle sebe.
2: Asi jo, protože tak dřív měli jenom koně, že jo, tak asi to odměřovali.
1: To je pravda, dřív po kolejích jezdili koně s vozejkama, no tak dobře, označujeme pravdu. A Pajky, bohužel to tak není. Bohužel to tak není.
2: Jedna zadnice, víš.
1: Ne, je to převzatý z uhelných vozejků. Takže to, jak měli koleje v uhelných vozejcích, tak to se potom převzalo vlastně i k vlakům. Tak hele, nevadí, dáme si otázku číslo 2. Strojvůdce během jízdy sype písek přímo pod kola, aby vlak vůbec dobrzdil, nebo aby se byl schopný rozjet?
2: Ale to se možná dělalo, když si teď určitě ne.
1: Myslíš, že se to nedělá?
2: Dneska je to automatický a modernizovaný, tak snad doufám,
1: no ale Pajky, vem si, že ty koleje jsou docela dost hladký, ty vole, já si myslím, že ty kolečka tam po nich docela dost kloužou.
2: Já vím, ale jakože by vyskočil, jo, za jízdy a šel to rychle posypat, aby to dobře zdělo na konci.
1: No to ne, tak má tam třeba nějaký čudlík na to, ne? Aby se tam vysypal ten písek.
2: Takže to mě nikdy napadlo takhle. A ne, ty se mě snažíš jenom zmát. Že to je lež,
1: ale. Ty vej, že bych byl takhle hajzlik ještě předtím, než odjedu na dovču, jo? No tak hele,
2: já uvidím. Já si myslím, že jo, že jsi píčák.
1: No tak dobře. A že ty si nenecháš pomoc, Pajky.
2: To neslyším poprvé ani naposledy.
1: Hele, je to tak, sype se tam pořád ten písek, takže to funguje do dneška.
2: Nikdy nevším, člověče, to pokoukáš, bude toho dobrýho.
1: Hele, je to třeba i u tramvají, normálně tyhle v kolejích je normálně nasypaný písek právě kvůli tomu, jak se to dobržďuje, takže je to tam fakt. Tak, jdeme na poslední ukázku. Nejdelší nepřerušovanou vlakovou trasu trvá projet skoro týden.
2: To jako v Čechách, nebo jako ve světě? Ne?
1: Obecně ve světě.
2: Jo.
1: Jo, myslím si, že jo.
2: Já bych dělal taky pravdu, protože tak jako dřív hodně jako jenom ten vlak, že jo. Koleje jsou tam všude, že jo, a i tam, kde nechci, aby byli, tak tam jsou.
1: Pravda. Takže...
2: Já bych dělal, že jo, on to sice nebude týden, ty mi řekneš, že to bude 6 dní, ale já dám, že jo.
1: No, tak dobře, označujeme pravdu.
2: Aspoň jedno.
1: Pajky. Aspoň jeden tam je.
2: Hezky.
1: No jo, ale tak...
2: Vidíš, no, že já bez tím vlakem prostě.
1: To je pravda, ty si vozíš zadek, jestli pěkně v autě, viděl. Ale tak jeden potlesk pro tebe.
2: Děkuji.
1: Není vůbec za co, Pajky, ale já ti moc děkuju za hru. Užívej víkend a měj se krásně.
2: Ty si už dovolenou.
1: Díky moc, bráško. Čus.
2: Ahoj.
0: Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světovýho a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky

0: než za Duní Bates.
1: 8 hodin a taky 19 minut, teda posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom, no a se mnou už je tady u Majku taky DJ Devcom. Viktore, čus.
2: Čau.
1: Tak co, jak se máš takhle při pátečku?
2: Jo, mám se dobře, kámo, mám se dobře.
1: Dele, jaký bylo hraní minulý týden?
2: Minulej týden, jo, tak to vám musím říct, spiňáci. Normálně jsem hrál, bylo to už mega rozjetý, natáhli jsme tam docela dost lidí na tu druhou stage a pak prostě z ničeho nic vypla elektrika, vyply agregáty prostě. A já jsem si říkal, že jsem byl úplně jaký vystresovaný, ne, že jsme něco odpálili prostě nebo tak. A naštěstí to nebyla naše chyba, jenom klukům došla nafta v agregátu, takže se na chvíli vypl celý festival, ale vlastně ve výsledku to udělalo úplně super vibe. Pár lidí samozřejmě odešlo, ale pár lidí tam normálně si stouplo do kroužků, pustili si tam písničky ze Spotify, chvíli tam tancovali na Spotify a pak, než se rozjeli zase agregáty, tak zase jsme pustili hudbu a zase tančili na naší hudbu, takže to bylo super.
1: Ty vole, to je dobrý. Tak doufám, že dneska tady nic neodpálíš, ty vole. Že tady nebude žádný blackout, každopádně ty si říkal, že dneska to bude takový jako hodně energický, hodně našlapaný, ty vole.
2: No, takže bude to určitě jako energičtější. Minule jsem tady dostal zpětnou vazbu, že bych to mohl pořádně rozšlapat, tak dneska to toho trošku šlápne.
1: No, okay, tak bacha na to, aby si nám neschodil vysílání. Každopádně určitě si počkejte na dnešní set, já si myslím, že to bude bomba, no a my se jdeme podívat taky na to, jak jezdíte. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu pro tuhle tu chvíli, tak Ostrava hlásí aktuálně crash, a to v ulici Místecká, takže tam určitě pozor. Jinak zbytek regionu jezdí docela v pohodě. Když se kouknu na dálnice, tak D1 hlásí crash na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej taky na D10, protože tam to je uzavřený, a to kolem Brandýsa nad Labem, pokud se nepletu, nebo kecám, Brandýsa nad Labem, kolem Benátek nad Jizerou, takhle je to správně. Takže mezi Skorovem a Benátkama nad Jizerou počítej s tím, že to je uzavřený na D10 po směru na Mladou Boleslav, no a taky D7 poskakuje na příjezdu do Prahy, takže tam pozor. No a když se kouknu s tebou do Prahy, tak ta ve finále vypadá v tuto chvíli až moc překvapivě čistě, takže v Praze se nic neděje, dorazíš evidentně na čas. Takže kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Radio Spin. Československý underground.

0: Defcom Live Set na Rádiu Spin.
1: 8 hodin 54 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky Domno a s náma i s Viktorem, už je ve studiu, taky Vicky, Vicky, čus.
2: Čau.
1: Tak Vicky, klasická otázka na páteční ráno, jak tě bavil dnešní set?
2: Jízda.
1: Byla to bomba, kámo, jakože ty vole, nečekal jsem, že jako dík. Když řekneš, že to bude trošičku energičtější, takže tady prostě jako vyrvu tyhle opěradlo ze židla. Jako
3: jo, zase to nemůžu přepálit, viď.
1: No, tak jak se ti hrálo, Viktore?
3: Jo, mně se hrálo skvěle dneska, musím říct. Myslel jsem si, že to nebudu úplně třeba... jakože se nebudu fitovat do toho času, chápeš? Že budu krátkej a nakonec... Klasicky jsem nezahrál 5 písniček, který jsem zahrát chtěl prostě, ale tak jako od toho tady je taky příští páteček.
1: Přesně tak, hele. Byl jsi akorát, Viktore, prostě nešlo jinak. Každopádně samozřejmě tvůj set ocenili i spinneři.
4: Ahoj, no tak takhle přesně jsem si to představoval, že to rozjedeš. Jeden asi nejlepší set zatím, co jsi tady zahrál. Tak takhle dík. Pokračuj dál, protože to je pecka, pecka, pecka a mám to tady na plný gule a vůbec mě nikdo nezajímá. Tak. A jenom poslouchám tebe a užívám si to a konečně jsi mi udělal trošku lepší den, když ten kem se zrušil. Díky, čau.
3: Tak to jsem fakt hodně rád, že jsem splnil očekávání a že jsem i jakoby udělal radost. To, no tak, o toho tady jsme, že jo?
1: Všem si udělal radost, kámo, ten set byl fakt skvělý.
3: To jsem fakt rád a no jako a chápu naštvanost. No.
1: Samozřejmě by to nešlo taky v pátek bez Luigi, jo, protože Luigi a DJ Defcom, prostě to už je tradice.
5: Hej, zdravím Radio Spin a všechny spinnery! DJ Defcom majou páteční bomby!
3: To je zabiják.
5: Hezký víkend všem a užívejte, ahoj!
1: Děkujeme za voicovku, Luigi.
3: Tak je hezký víkend, Luigi.
1: No tak jo, Viktore, hele, moc děkujeme za dnešní set, byla to fakt jako bomba.
3: Děkuju.
1: A užij si víkend a slyšíme se asi příští týden.
3: Ty si užij dovču, ale my se slyšíme určitě, čau.
1: Já si tě pustím v autě, neboj, hele. No a Vicky, vy se blížíte pomalu, ale jestli jste spinnerama ke komunikátoru,
2: je tak, to tak
1: co vás čeká?
2: Hele, podíváme se spolu na mistrovství světa v UNU. Je to vážně jako úplně skvělý, já jsem nadšená, tak mě bude taky jako zajímat, jestli spinneři třeba vynikají ve hře UNO, nebo jestli mají nějakou jinou kartu v rukávu. Prostě takzvaně, jestli hrajou jiný ESA. No ne, jakože docela karetní hry bych řekla, to je v celku český folklor. UNO jako vlastně jo, ne, ale takový jako prší kanasta. Jako kdo to nehraje prostě, když je někde na dovče?
1: To je pravda.
2: Kdo to nehraje, ať první hodí kamenem?
1: Já si myslím, že největší jsou z rukávu vytáhnou dneska hip-hopkem. Každopádně my se jdeme společně teda podívat ještě taky na to, co vás čeká venku, protože to je taky důležitý vědět, že jo, co si budeme povídat. Hele, aktuálně je tam nějakých 22 stupňů Celsia, odpoledne počítají maximálně z 25, s tím, že by mělo poměrně hodně sprchnout, no a sprchnout by pravděpodobně mělo i o víkendu, protože třeba na zítra je tady hlášených 95% území deště, k tomu 20 stupňů Celsia. V neděli už by mělo být polojasno a k tomu 21, takže se to počasí začíná pomalu, ale jestli vylepší.

0: Tak jo, užívejte, buďte tady hodní a my se slyšíme zase za týden. Mějte se krásně, čus!
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Máme pátek 21. srpna, no a svátek má dneska Johana, takže Johanko, všechno nejkrásnější k svátku. No a pokud mě teď posloucháš, tak rozhodně si nech zahrát právě ten svůj song, protože nám začíná komunikátor, to znamená, že tady se můžeš ozvat o svůj track na čísle 210 32 30 30, anebo mi posílej hlasovky, už za tři tracky je to tady tvoje. No ale ještě předtím jdeme na bonžurku s Vicky. Hele, dneska ráno na mě vyskočila zpráva s titulkem Sraz neklapne, zrušili nám hip-hop camp. Jako nebudu ti lhát, fakt dobrý šok, jsem čekala, že na konci článku bude tučně napsáno April, vše je OK. Ale to se nestalo. Tak ty lístky, co jsi tu vyhrál, tak si můžeš asi zarámovat na památku, aby si za pár let mohl zavzpomínat na ten největší hip-hop line-up, co se nekonal. Hele, a přitom, jak se vytahovali, kdo všechno tam bude, jo? A jaký nás čeká legendární návrat a všechno. A bude party. A pak nic. Hele, mimo jiný měla vystoupit třeba Bec, a to s jejich hymnou Máme všetko, máme všetkých. No a to je hymna, která by teda potřebovala přetextovat, no, pro tenhle ten festival. A to na Máme nič a taky nikoho. Ach jo. Hele, celý festiák se ruší kvůli malému počtu návštěvníků. To je teda oficiální důvod, jo. Ale popravdě, hate to say this, ale možná to zrušili, protože věděli, že v sobotu je velký rodinný sraz. Tetky, strécové, bratranci, všichni tam budou. Já taky. No a to teprv bude party. A hip-hop camp bez Vicky? No tak to nemá smysl samozřejmě. Takže hold, špatný datum, dámy a pánové. Tak třeba zase příští rok. Radio Spin.

0: Komunikátor na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já už tady mám teďkon prvního spinnera, který mi sem poslal hlasovku, a je to David.
2: Čau Vicky, tady David, zahraj mi tam prosím ty písničku od Eminema Not Afraid. Bude to úplně jenom čistě pro tátu, protože ten má tuhle tu písničku strašně rád. Tak díky, čau a užívej den.
1: Díky moc, ale tvůj táta má prostě skvělý vkus, co na to víc říct, Davide, a mám to tady samozřejmě připravený. Tak, krásný den, Radio Spin.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Ladíš Radio Spin, u Majku s tebou Vicky. Hip-hop camp to zabalil, ale hip-hop stan Radia Spin zůstal, takže v reakci na zrušený festival jsme se rozhodli, že si uděláme náš vlastní rádiový festival. Tak buď s námi u toho, startujeme už od jedný. No a hypemanem bude tady Jirka, který ti bude pouštět každých 15 minut jinýho interpreta, který se měl právě objevit na festiáku, takže určitě můžeš čekat Michailova, můžeš čekat Vec, můžeš čekat Prago. Jednoduše bude to každých 15 minut někdo jiný na stage, tak si to tady spolu pojďme užít. No a teď si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme v Českých Budějovicích, a to na Lidický třídě. Kreš je taky v Brně, a to v Banskobystrické ulici. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D11, a to na 36. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je to v okolí Přední Lhoty, v okolí Poděbrad. Jinak nám poskakuje D7, a to v okolí Středokluk směrem na Prahu. Tady čekej nějakých 10 minut navíc. Teď už jsem v samotné Praze. No a tady pozor, máme nehodu na nájezdu z Belské na Novopatskou. Zatím tohle je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin.

Je to nějaká ženská, ne? Mě to je Jackis! Ježišmarja! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejží na chodu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už teďka Martin. Ahoj Martine.
2: Čau Vicky, zdravím všechny spinnery.
1: Hele, prosím tě Martine, ty jsi se chystal na hip-hop camp?
2: Chystal, těšil jsem se, naposledy jsem byl na 10. ročníku, bylo to úžasné, božské. Tenkrát mě trošku štvalo, že tam naši bratia Poláci říkali, že to je největší polský festival mimo Polsko. Ale bylo to boží, tak těšil jsem se, měl jsem obavy trošku z té Plzně, protože ten areál neznám, jsem Moravák, takže pro mě je to tam taková jako úplně jiná ves.
1: Takže ty si ještě jezdil, když to bylo v Hradci.
2: Hradec Králové, jasný, letiště, jasný. Největší bomby, pecky, kurňa, super lidi, nikdy jsem tam nezažil žádný konflikt. Jako bomba.
1: Tak já vím, že ty jsi mi i teďkon říkal, že to bylo dokonce tak legendární, že jsi přijel bez bot.
2: Jo, to byl rok 2005, byl koncert Nonfiction, oni přijeli po dvou letech, nějak měli tam nějaké spoštění, tak přijeli zrovna ten rok 2005, 2006, myslím, že to bylo. A to byl takový kotel, já jsem byl takový švístek 15-letý a prostě měl jsem odvahu. Tak jsem šel do kotle a v kotli mi vyzuli boty, malem jsem tam umřel, ale můžu ti říct, že taky zažitek. Je mi dneska 38, 37 a nikdy na to nezapomenu.
1: Hele, tak to je super, že takhle vzpomínáš. Mně je líto, že bohužel prostě se nemůžeš nostalgicky vrátit zrovna tenhle ten víkend. Ale, prosím tě Martine, máme tady pro tebe novinku a taky pro všechny spinnery, kteří se těšili, protože náš hip-hop stan tady na rádiu Spin pojede. Takže od jedný do pěti. Tady budeš mít hypekana, Jirku! A pojede se vlastně ten line-up, který tam měl bejt. Takže určitě tady bomba. S náma zůstaň a rozjedeme to tady společně. Aspoň taková bomba. Cena útěchy, tak jo. Hele, prosím
2: tak,
1: tě.
2: Tak.
1: Martine, mám tady pro tebe buď ten Nonfiction, jak jsi řekl, můžeš zaspomínat Say Goodbye to Yesterday, tak tematicky nebo
2: poudivýho.
1: Jo, dáme to
2: tam.
1: Dám,
2: prosím.
1: Dobře, prosím. Tak jo, hele, tak pro tebe. A to by taky. Čau, ahoj pro všechny. Radio Spin. Dík.
2: Čau.
3: Yeah. 365 days a year. We preoccupy ourselves to find life's true meaning. We indulge irrelevant contradiction. Contradiction which stems from growth.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Pro všechny, kdo se chystali na hip-hop camp, bohužel mám tu smutnou zprávu a povinnosti říct, že bohužel hip-hop camp byl zrušený, ale a jako takovou cenu útěchy jsme se rozhodli si tady udělat takový náš hip-hopovej stan éterovej, do kterého se zveme všechny naše oblíbený interprety, kteří tam měli dneska a zítra vystoupit. No a jedeme dál, to znamená, že rozhodně laď Rádio Spin i po 13. hodině, kde bude Jirka, náš hype man, rozjíždět ty největší pecky. No a do našeho hip-hop stanu pozve například Jamesa Cola, nebo taky Vec, pozve taky Onyx. Hele, budou tam všichni, všichni, na který se stěšil, takže rozhodně s náma zůstaň v našem éterovém stanu Rádia Spin, no a rozjedeme to tady společně. Teď si dáme ještě počasí. Mrknu se s tebou na to, jak je venku. Momentálně máme wow, krásných 20 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky, jak by smet. Dneska odpoledne bude lejt jako z konve, bude až 27 stupňů Celsia. Připrav se na deště, no a když se podívám na zítřek, tak tam bude taky převážně deštivo. Jenom na jihu tady koukám, dole na jihu, tak tam by mělo svítit sluníčko, takže kdo může, tak ať se přestěhuje do Českých Budějovic, tam je vždycky krásně.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: škrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape. Jsem poslední jedinec, rapem jsem laben. Poškrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape. Jsem poslední jedinec, rapem jsem laben.
1: Rádio Zmen. BN.
2: Čauko, čauko. Smack One oslaví 20 rokov na grimeovej scéne veľkou show. Špeciálny koncert chystá 12.12. v pražskom Sasazu a na pódiu sa objaví aj P-Money, Milky a ďalší hostia. Poligarant dnes chystá vo Vile Lana v Prahe svoj komornejší rodinný festival. Spolu so Zeou, Štepanom Urbanom a Andrew My Pillow zahrajú špeciálne akustické sety. Začína sa to o 5, tak tu nechýbaj. Hokejová Jihlava pokračuje v skvelej príprave. Po čestí Budějovicích a Mladej Boleslavi zdolala aj Olomouc 3-2 a pripísala si už tretí skalp extraligového súpera. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
3: Je za minutu 10. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: nikdy neřese.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell you fantastic.
1: Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světovýho a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Paulie Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet, schválně, co tyhle týpky spojuje. Co tyhle týpky spojuje?

Rádio Spinaviky, no a mám tady zprávu pro všechny milovníky karetních her. 11. listopadu se v Los Angeles uskuteční mistrovství světa v UNO. A výhra? Neskutečných pohádkových $50,000. Hele, já fakt mrkám. Kvalifikace začnou na konci srpna, takže mě už úplně svrbí prsty. No a to formou Zadax online turnajů v mobilní aplikaci Uno Mobile. Takže můžeme tam jít fakt všichni. Není to zas tak těžký. Je to dvěma kliknutíma se můžeš kvalifikovat. Tomu říkám v celku výhra. Každopádně já čekám právě v kvalifikačních kolech pomalu celý Česko, jo, protože snad každá rodina na dovolený vytáhne karty. No a to ať už u moře, v autokempu nebo třeba ve vlaku cestou za babičkou, je to jedno, ty karty jsou takový v celku univerzální zabavení se. Ale teda, když to vztáhnu k sobě, tak bohužel teda UNO natrénovaný nemám. U nás vždycky vedla kanasta. Těžký pravidla, těžký boje, jako takhle. Jednou jsem dostala titul velmistra vesmíru. Ani nevíš, jak jsem byla šťastná, jak blecha. A tu část toho, že zrovna na téhle dovče prostě s náma táta nemohl bejt, takže to je ten důvod, že mě tam nerozneslo zase na kopitech, tak jsem si mohla užít svoji chvilku výhry a slávy, tak to je věc druhá samozřejmě. No tak teď by mě zajímalo, co ty a rodinný dovolený, hrajete tam karty? A jaký karty hrajete? Máte natrénováno UNO nebo něco jinýho? No tak rozhodně mi dávej vědět, v jakých kartách ty osobně válíš. No a já ti jdu teďkon pustit Eminema. My name is... What? Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už teďkon Michal. Čau Michale.
1: Ahoj Vicky.
0: Čau čau, hele, já tady řeším v téhle hoďce karty a karetní hry, tak co, hraješ rád?
1: Miluju karetní hry.
0: Jo, a v čem si vedeš nejlíp?
1: V pokru.
0: V pokru. OK, tak to není Uno, to je Uno reverse card, bych řekla, to, ale... co si hodil.
1: Ano, Uno jsem v životě ne, nebo takhle, zkoušel jsem to a nějak mě to jako neoslovilo, no. Nebo takhle, nikdo to nechtěl hrát o prachy, tak jsem furt toho pokru.
0: No to proto. Tak ten poker je asi možná nějakým způsobem lehce strategičtější, ale to Uno mi hrozně připomíná prší teda. Že to je takový,
1: jo,
0: jako
1: nevím,
0: prší speciální.
1: Jednou a ani ne dokonce, když jsem zjistil, že nikdo nedává peníze na stůl, jako já, tak říkám, tak na co to hraje?
0: Takže prostě Michal, pokud nevidí chechtáky na stole, tak vůbec ty karty nevytahuj, tady co jakýkoliv.
1: Taky ty papírový, jak
0: šustěj hezký. Ale Michale, já jenom můžu říct, že vlastně ty karty, které já mám nejradši, tak to jsou ty tarotový. Já si ráda vykládám, což nejsou úplně herní, ale je to taky trošku vabank, tyjo. A kdybych věděla a vyložila si na hip-hop camp, tak jsem ti to řekla dopředu, že to nebude. Fakt mě to mrzí. Vím, že ty jsi měl lístky, viď?
1: Ano, měl, ale nevadí, co se dá dělat.
0: Hele, co se dá dělat, tak třeba příště to vyjde.
1: Je
0: takové dny jsou. Ale každopádně tě zvu, protože budeme mít tady éterový stan, jestli si už zaslechl, od 1 hodiny odpoledne s Jirkou, takže rozhodně tady s náma zůstaň i ostatní spineři, protože to tady rozjedeme a uslyšíš tam mimo jiné i další pecky od Veci. Ty jsi si teďkon Vec vybral, co to bude?
2: Dobrý den, já si... Ale bude to Vec.
0: Bude to Dávej Bacha. Já chápu, že Michal musí běžet, takže měj krásný den a já to jdu pustit. Čau, čau. Radio Spin. Chvále.

hned v noci lesem vyskočí

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, mám tady pro tebe zprávu, pokud si ještě neslyšel, tak Hip Hop Camp 2026 neproběhne. Je to vcelku čerstvá zpráva, oznámili to včera večer, takže za mě úplně zpráva jak z jiného vesmíru, já jsem si říkala, ladím správný vlny, ale jo, bohužel je tomu tak, takže ani po 6 letech se nám tenhle legendární festiák bohužel nevrátí a tak jsme si říkali s Rádiem Spin, že ale už jsme všichni natěšený, že jo, jako line-up byl silnej, no tak pojďme si to tady společně udělat hezký, zůstaň tady s náma na Rádiu Spin i po 1 hodině, protože to tady bude Jirka a totálně to tady rozjede a to v našem éterovém stanu Rádia Spin. Takže zůstaň tady s náma, protože my vlastně vezmeme ty interprety, kteří měli být na festiáku a zahrajeme tě. Začneme hned Jamesem Colem a pak budeme pokračovat dalšíma peckovýma interpretama, tak rozhodně s náma zůstaň a uděláme si to hezký, že jo? Dáme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehodu máme v Plzni v ulici Karlovarská. Dál míříme na dálnice, no a tady nám poskakuje D1 v okolí Brna směrem na Ostravu. Čekej tady až 1/4 hodiny navíc, prosím tě. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na pražském městském okruhu na 15. kilometru ve směru na Ruzyň a D7. Je tady v sobě dodávka a osobák, je to v okolí Slivence, tak bacha na to. Crash je taky na Štěrboholské spojce a potom v ulici Hartigova mezi křižovatkami ulic Ostromečská a Černínova na Praze 3. Je to směrem na Ohradu, je tady v sobě autobus a nákladák, takže bacha na to, je tady taky omezený provoz. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30 a informuj mě a spinery o dění na silnicích. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že další písničky na přání. No a na drátě tentokrát Vojtáno, čau.
2: Ahoj, ahoj, čau všem spinnerům.
1: Čau, hele, prosím tě, já tady řeším v téhle hoďce karetní hry, protože UNO uspořádá mistrovství světa právě v téhle karetní hře, který bude už v listopadu v Los Angeles. Tak co ty, máš natrénováno?
2: Jo, já jsem UNO hrál tak 3 roky zpátky, ale to ani jsem nevěděl, že jsou taky do mistrovství v tom.
1: No, hele, ono je to první mistrovství, jo, ale je to teda, je to pro tebe ta karetní hra, kterou si vezmeš na dovču, anebo co jinýho hraješ?
2: Hele, taky prší, klasika, česká hra.
1: To je, no, to vlastně, no ono prší je vlastně podle mě to stejný.

0: jako uno.
1: Jo, jako de facto taky, no. Vlastně.
0: Tak nějak, až na to, že prší je prostě naše. To je taková česká věc, bych řekla, máš pravdu. No tak, a v čem nejvíc válíš teda?
1: Hele, buď pokr, nebo to prší, no, nejvíc asi.
0: Hele, já tě fakt obdivuju za ten pokr. I Michal tady řekl, že hraje pokr a je to, jak vyzráváš na ten poker face? Udržíš ho?
1: No, to je kolikrát těžší, no. Když hraješ mezi přátelama a máte pár pivek už v sobě, tak je to taky horší.
0: No, jasně, takže je to tak stejně jako za volantem prostě. Člověk, když je prostě pod vlivem, tak to jde potom z kopce, takže to stejný pokr, říkáš,
1: tak,
0: jo?
1: Tak.
0: Hele, já bych si musela vzít, podle mě, někdo bere ty sluneční brejle, že jo? Hraješ s nima?
1: Ne, to ne.
0: OK, tak já bych je musela mít, protože já vím, že mám takový jako mimo děktiky, když vždycky je na mě všechno poznat, jak se jako cítím a co si myslím. Ale já nevím, jak bych si snad musela vzít nějakou takovou tu pleťovou masku, víš? Já bych se potřebovala zakrýt celá.
1: Jo, jak můžeš mít vlastně i kšiltovky jsou, že, nebo klobouky, spousta lidí má takový pár.
0: Něco takového?
1: No, tak to doslova asi určitě ne, že by se nebylo výrobka asi kuklo, asi by ti neprošlo, ale
0: okay.
1: Asi kloboutík asi si myslím, že jo.
0: Díky, asi se ještě budu muset trošku dovzdělat, možná by to vypadalo, že jdu vykrást banku a já jenom nejdu hrát pokr, ale díky, že jsi dal vědět. Prosím tě, co si necháš zahrát?
1: Hele, zahrám si, řekni, kde ty kytky jsou.
0: Okay.
1: A bude to pro tebe do studia, pro všechny spinnery za volantem a pro kamaráda Standu a Davida, jestli to poslouchaj.
0: Super, tak jo, tak zdravíme a měj krásný víkend, Vojtánu. Ahoj.
1: Taky, hezký den, ahoj.
0: Čau, Radio Spin.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych tě oznámila, že máš možnost zažít takovej hip-hop stan s Rádiem Spin, protože už ve 13 startuje tady takový line-up, který měl být původně na hip-hop kempu, který je ale bohužel zrušený. No a my jsme si řekli, pojďme si to tady společně užít, pojďme si společně poslechnout ty interprety, sice ne naživo, ale tak tady u nás na Rádiu Spin, takže rozhodně Laď, bude tady Hype Man Jirka, no a uslyšíš mimo jiné Jamese Cola, Onyx, Prago Union, Vec, Michailova, hele, budou tady prostě všichni, Protiva tady bude taky, ale na to se bude teda vzpomínat. No a koukám, že tady máme dokonce jednu novinku, kterou tady pro tebe Jirka chystá, dostaneme tady úplně exkluzivní premiéru jednoho nového tracku, od koho a o co go, no tak to se dozvíš u Jirky, takže rozhodně Laď, protože to bude velký, máme tady i osobní vzkaz přímo od rapera, kterýho ten song je. No a teď se tady s tebou podívám na to, co nás čeká v příští hoďce, prosím tě, mám tady týpka, který podle mě je tváří třeba všech značek, prostě všech. Prostě týpeček je na obalu kde čeho. No a nebylo to úplně dobrovolný. A co se teda stalo a jak to, že je prostě v každý druhý kampani, tak to ti povím už za 3 tracky. Je to docela vtipný. Jako představa toho, že jdu po ulici a najednou se vidím na billboardu. To se mi vlastně jednou stalo. A kde se to stalo a kde mě tam můžeš vidět, tak to ti potom řeknu, byla jsem taky dost překvapená. Nikomu jsem ten souhlas nedala, jenom jo, pro moji tady obranu. Jdeme na počasí. Ty bláho, no teď jak o tom mluvím, tak jsem si fakt vzpomněla. Normálně byla jsem úplně v šoku, když jsem se viděla. Normálně v centru města, nekecám. Tak jo, tak teď jsem úplně napjatá, jak jsem to, jo, jsem to natýzovala, tak jak to dopadne. Každopádně, teď ještě řeknu, jak je venku. Máme momentálně nějakých 21 stupňů Celsia v Praze zataženo. Ve zbytku republiky, jak by smet, dneska odpoledne až 28 stupňů Celsia a bude lejt. Prší, prší, jen se leje. Spin Radio.

V daných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.

Rádio Spin, Vicky tady s tebou, takže se nalaď na víkend a nech si zahrát svůj track, těším se na tvůj výběr. No a teď jeden bizárek. Mám tady jednoho týpka, který je tváří hned několika produktů, ale ne, není to žádný model, který je teď v balíku, ale obyčejný pan Novák. Jako vážně, BJ Novák, který za to nikdy nedostal zaplaceno. Jako, znáš takový ty všeobecný podmínky prostě toho, co sdílíš na internet, no tak tady se to prostě nepovedlo. Jak se to stalo, jo? Někdo prej před lety nahrál jeho fotku na veřejně dostupný web, no a odtud se začala nekontrolovaně šířit ta fotka a firmy ji postupně začaly používat na svých produktech. Takže pan Novák pak vlezl do sámošky a musel se tamhle cítit jak v zrcadlovém bludišti na Petříně. Jeho obličej na obalu od žiletek, je tváří parfému, jo, a je i na obalu pláštěnky, prostě takový jeho osobní merch shop, bych řekla. A dost praktický, jo. Jako tyhle produkty jsou za mě dost v pohodě. Dokázala bych si představit jináčí divočiny. Jako kdyby byl třeba teďkon tváří toho hip-hop campu, tak to bych jako mu nepřála, že by se tam objevil a ani by nevěděl proč a jak a už by tam byl. Tak to bych si určitě pro něj nepřála. Každopádně evidentně to celý bere s humorem a říká, že to právně řešit nebude. Takže je takový schovývavej, takový blahosklonej. Hele, já na sebe taky narazila, a to v centru Prahy. A co přesně se stalo? Za jakých podmínek a jak to, že jsem to nečekala? No tak to ti povím ještě v téhletý hočce. Ty mi prosím tě taky dávej vědět. Narazil jsi na sebe někde, třeba v novinách, anebo neříkej mi, že na nějakým produktu a že jsi to nečekal. Radio Spin.

stalo. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. No a já tady mám ještě jedno upřesnění, a to našeho spinnera Ondry, protože já jsem tady mluvila o nějakým BJ Novákovi, který je momentálně tváří v podstatě spousta různých produktů. No a on to prý není ledajaký BJ Novák.
1: Ahoj, prosím tebe, ten pan Novák není kdejaký pan Novák, je to scénárista a zároveň herec minimálně ze seriálu The Office. Samozřejmě má na sobě na svém kontě další počiny, takže to není jen tak jako obyčejný člověk, který tváří těch produktů.
0: Ondřej, díky moc, že jsi mi to upřesnil. Já jsem si říkala, že je mi lehce povědomý, ale jenom velmi lehce, protože Office mám mega ráda, ale oni jsou dvě verze, americká a britská, a já vždycky byla fandou těch britských, protože tam je Martin Freeman a Ricky Gervais a prostě já je prostě miluju. Takže americká verze s BJ Novákem, jo, jako šlo to kolem mě. Dobře, Ondro, tak je to pravda. Tak teda na všech těch produktech není ledajakej pan Novák, je to tenhle pán Novák. Let's go, hele. Tak díky, že jsi dal ještě vědět. No a Ondro, tady máme další Ondru, co si necháš zahrát?
2: Čau, tady Ondra, vybral jsem si písničku Narcos a je to pro kamaráda Honzu Bitmana a posloucháme to tady teď na stavbě.
0: Pečka, no tak zdravím na svatbu. Na stavbu. Já bych řekla, že teď nám éter úplně ovládli Ondřejové, takže posílám vám track Narcos, Radio Spin. Yeah. Legisimir Karibik.

0: Ladíš Rádio Spin, u Majku tady s tebou Vicky. Hip-hop camp to bohužel zabalil, takže kdo se dneska chystal nebo zítra, tak tady pro tebe mám smutnou zprávu. Nejezdi, protože žádný festival není, nakonec je zrušený. No a to předběžně prý kvůli tomu, že byla malá návštěvnost, respektive očekávaná malá návštěvnost. Takže bohužel třeba se poštěstí někdy jindy. Každopádně nemusíš smutnit a laď hip-hop stan Rádia Spin, protože tenhle éterový stan startuje už v jednu hodinu právě pro tebe, spinere, protože jsi se chystal na festival, tak pojďme, budeme tady spolu od jedný až do pěti neúnavně tršat. Naším festivalovým line-upem tě provede Jirka, který to s tebou tady neskutečně rozjede, no a interpreti, na který se těšil, tak ty budou všichni tady na Spinu, budeme je tady hrát, takže si s náma můžeš prostě říct ty bars, zaskákat si, prostě s kámošema si to doma nalaďte a udělejte si pohodindu, bude to hezký. No a samozřejmě taky máme téma dnešní hoďky, takže mě ještě zajímá, jestli ses někde omylem potkal, jednoduše, prostě viděl jsi se někde ve výloze nebo v novinách nebo v nějakým třeba televizním reportérským vstupu, no prostě a jednoduše byla někde tvoje tvář a byl jsi z toho překvapený. Rozhodně mi dávej vědět, zavolej anebo pošli hlasovku, já už tady pro tebe nějaký příběhy mám, teď ještě doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Karlova. Dál mířím na dálnice, tady nám poskakuje D1 ještě stále. A to od Ostopovic směrem na Brno. Čekej tady až 13 minut navíc. Crash je taky na D10. A to na 29. kilometru ve směru na Prahu v okolí Benátek nad Jizerou. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme stále nehodu na Hartigově mezi křižovatkami ulic Ostromečská a Černínova. Je to na Praze 3 směrem na Ohradu. Bacha, je tady v sobě bus a nákladák. To je ode mě zatím z dopravy vše, tak hlavně všichni opatrně. No a pokud máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Podcast Rádia Spin. Poslechni si všechny rozhovory ze Spin Talku na Spotify kanále Rádia Spin, kdykoliv budeš chtít. Rádio Spin.
5: Pusám něco jiného, prosím, Spinner. Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání, no a na drátě teď další Ondra. Čau Ondro.
2: Čau Vicky, čau.
1: Hele, co to je vtipný mimochodem, protože předtím jsem měla dva Ondry v éteru a ty seš teď jako třetí Ondra v hodině normálně. Teď do třetice všeho dobrýho. Máme si něco přát? Nosíte štěstí?
2: To nevím, jestli zrovna my nosíme štěstí, ale zajímá mě, jestli ty dva Ondrové přede mnou taky volají pravidelně, nebo jestli jenom já volám pravidelně.
1: Hele, myslím si, že to byl takový jako mixík prostě, ale jako hrozně fajnový. No ty jsi se dlouho neozval, ale tak víme proč teďka, protože seš na dovolený, takže tě zdravím na Slovensko. Čau, čau.
2: Děkuju, no.
1: A chtěla jsem se tě zeptat, ty jsi říkal, že jako vlastně všechno skvělý, jenom ty medvědi. Tak.
2: Ano, přesně tak.
1: Prosím tě, já jsem se tě ještě chtěla teda zeptat, jak to máš s medvědama, jak se proti ním bráníte?
2: Doufáme, že nepotkáme.
1: Takže případně jako rukama, nohama, jo?
2: No, asi to
1: asi
2: tak
1: bude. Jo. No ne, víš co, protože já bych fakt čekala, že řekneš, no máme prostě rolničku, máme tady sprej proti medvědům, to taky mimochodem existuje, nebo já nevím, nebo no, mám na sobě hnědý oblečení, cože?
2: To je asi tisícovku ten sprej.
1: Tisícovku ten sprej. No tak jako ono lepší dát tisícovku, že jo, než potom prostě se s ním prát holýma rukama. To já bych si teda...
2: Přesně tak.
1: Ale úplně to chápu. Já jsem měla tehdy tu rolničku, možná pomáhá ještě mluvit nahlas. A teď si teda dáme track, tak teoreticky můžeš to zkusit pustit po lese. Třeba nějaký medvěd se chytne a hodí breakdance. Co to bude?
2: Budou to zlatokopky od Rytmu se.
1: OK. Takže posílám tobě, tvojí rodině na Slovensko. A ty?
2: Já to posílám

0: úplně všem jako vždycky, ať mají všichni hezký den, ať se o ničím nenechají zkazit a prostě mějte se fajn, Spiňánci. Jsme jedna velká family.
1: Yes, jedna big family, Radio Spin. Měj se krásně, Ondra, těším se, že se zase ozveš. Čau.
0: Ano, ahoj.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a nejenže tady dneska proběhne úplně speciální vysílání, a to od 13 hodin, kdy tady s tebou Jirka projede celý line-up, který byl plánovaný na Hip Hop Camp, který bohužel zrušili, ale naše Radio Spin se rozhodlo, že ti tady prostě dopřeje ty interprety, takže rozhodně je tady uslyšíš v našem éteru, a to mezi 13. až 17. hodinou. Tady to bude totálně vyhypovaný. No tak nejenže tohle všechno uslyšíš, jo, ale dokonce tady máme pro tebe horkou novinku. Máme tady premiéru exkluzivně u nás na Rádiu Spin jednoho tracku od jednoho rapera. No a o koho se jedná, tak to se dozvíš už za chvíli, myslím tím za chvíli, protože za chvíli už tady bude taky Jirka. No a máme tady od ní i exkluzivně vzkaz, takže jako za mě tohle je win-win situace. Jednoduše dnešní Rádio Spin, to odpolední vysílání, počítá jednoduše a krátce s tebou. Tak doufám, že se slyšíme i dál. Teď si dáme ještě počasí. Kouknu na to, jak je venku. Máme jako, tak jako bouřkově bych řekla. Takže ono s tím počasím teda, máme momentálně nějakých 22 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, jak by jsme, máme polojasno, spíš zataženo, odpoledne bude až 28 stupňů a bude lejt jako z konve, no a když se podívám na sobotu, tak po většině republiky bude pršet, jenom na Vysočině, v Jihomoravském a ve Zlínském hlásí sluníčko, jinak všude bouřky, jo. No a když se podívám na neděli, tak tam už se to vyjasní, to už bude hezky, bude kolem 21 až 25 stupňů a bude svítit sluníčko, tak že by se nám to hezké počasí ještě vrátilo. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
6: Československý underground. Stačí mi, když

0: Posloucháš Rádio Spin a taky poslední hoďku komunikátoru. No a já se tě tady ptala, jestli tě někdy překvapila tvoje vlastní fotka na ulici, ve zprávách či na internetu. Jednoduše nějaká fotka, která byla venku bez tvého vědomí. No a já teda musím říct, že s tím zkušenost mám, jo. Tak půl roku zpátky jsem si to štrádovala po centru města, pobíhala jsem zrovna po můstku, no a teď jsem tam šla tím vestibulem a najednou koukám, a tam moje fotka na výstavce streetové galerie. No jako fakt jsem to byla já. Nikdo mi o tom nic neřekl. Byla jsem tam součástí umělecké instalace. Prostě já jsem na sebe koukala jak vejr. Doteď si nejsem jistá, kde ta fotka byla pořízená a hlavně, co to mám na sobě. Ale jako nedivím se, že tam samozřejmě jsem vystavená. Ještě stále mimochodem. Jednoduše můj obličej je malovaný jako obrázek. Každopádně já nejsem jediná, kdo se potkal na ulici. A nebo tak celkově mám tady Kubu, který se potkal dokonce na videu, což je teda hustý.
1: No já jsem se jednou trošku opil a šel jsem na fotbal. No a druhý den jsem zjistil, že mě někdo natočil na video a v ten moment, kdy jsem se na to podíval, tak jsem mělo 400 tisíc klídnutí.
0: Tak to je crazy, ty jsi se stal virálem.
1: No bohužel, jinak aktuálně to video má přes 4 miliony klídnutí, takže...
0: A co jsi tam dělal?
1: No já jsem byl opilej a neviděl jsem si do pusy.
0: Ostrý slova padaly.
1: No a bohužel na příslušníky státní policie.
0: Aj. Jak to vnímáš?
1: No tak jako, že bych vrátil čas zpátky, ale bohužel už to nejde a musím se poučit z chyb. Je to 10 let a normálně vždycky, když jako začnu mluvit delší dobu, tak mi řeknou, hej ty vole, to seš ty. A já říkám, ne, to je moje dvojče.
0: Hele, dobrý Kubo, že máš jenom dvojče, někteří lidi by potřebovali třeba paterčata, víš co? Já když se na to takhle podívám, tak tady mám ještě vzkaz od Zdeňka, který mi napsal, jojo, narazil jsem na sebe na webu Počur Pátra. Tehdy jsem si nepřevzal poštu a když mě našli, odvezli mě z Prahy do Písku, tam jsem si u soudu převzal dopis a domů jsem jel stopem. Teď se tomu směj. To by mě opravdu Zdeňku zajímalo. Teda, co to bylo za tak inkriminovaný balíček, že si tě tam potřebovali dovést jako svoji další zásilku. No ale abychom skončili samozřejmě dobře, tak Kuba se našel ještě jednou. Zase je to spojené s fotbalem, ale pak máš ještě něco, kde byl dobrý konec, všechno spraví.
1: Ano, a to teďka jsme byli na mistrovství světa v Mexiku a dali nás tam jakoby i na úvodní fotku do archivu a natočil jsem jak v české televizi, tak v mexický.
0: A to říkám, že je flex, takže Kubo, opravdu tahle ta historka všechno spraví. No a já ti teďkon pouštím tady vášeň pořádně fotbalovou. Radio Spin, dík.

Budu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světového a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky...

0: aplikace.
1: Je to tak, už za chviličku ti zahraju z naší mobilní apky. Ještě předtím tady mám ale Jirku, který se taky poznal a nechtěně se stal docela hitem TikToku.
2: Normálně jsem byl v jedné soutěži, v jedné televizi a ten moderátor mě tam vyslýchal, tak nějak ohledně mé rodiny a já jsem se tam prostě přeřekl a řekl jsem, že mám manželku, milenku, no prostě jsem se přiznal k nevěře. Což teda jako omylem.
1: Počkej, a ty jsi se přiznal k nevěře, která opravdu jako probíhala?
2: Ne, vůbec, já jsem takhle přeřekl, že mám manželku, já jsem ještě neměl manželku, že jo, tak jsem to chtěl předělat a říct přítelkyni a... No a pak jsem se rozhodil, že na TikToku jsou hvězda nevěry. strašně moc zhlídnutí a všichni se bavili mým tady přiznáním.
1: Tak to je nejlepší. Ježišmarja, to je, mám manželku, teda milenku, teda...
2: A přítelkyni, no prostě jsem to tam takhle vyslovil všechno.
1: Dobře, ale byla to teda tou dobou přítelkyně.
2: Jo, v té době to byla přítelkyně.
1: Jo, teď už prostě Jirka umí zatloukat. Dělám si legraci. Díky, Jirko, že jsi se podělil. Já to asi na ten TikTok půjdu vyhledat. Já si kvůli tobě normálně založím i ten účet, protože jsem ho neměla. Tak díky moc. Ty bláho, to jsou historky tohleto prostě. To se opravdu člověk najde na internetu, ani neví, jak k tomu přišel. No tak já tady mám teď vzkaz od Maruš, která si nechá zahrát songu. Co to bude?
3: Ahoj, Radio Spin. Prosím o zahrátí písničky od kapitána Dema Kouzlo pro gangbangďáky, které tímhle pozdravuju, přejím hezký páteček. Děkuji, Maruš.
1: Díky, Maruš, pozdravujeme gangbangďáky a já už bych jenom řekla, že opravdu sociální sítě a TikTok, tak to je to kouzlo, co my dokážeme, Radio Spin.
4: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Viki.
5: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Totálně to tady rozjíždíme spolu. No a rozhodně s náma zůstaň dneska i celé odpoledne, protože Jirka to tady s tebou rozjede taky. A to totálně. Pro ty, kdo by ještě nevěděl, tak bohužel Hip-Hop Camp 2026 neproběhne. Ano, všichni jsme se těšili na ten velký reunion, mělo to být po 6 letech, mělo to být velkolepý a bohužel včera to pořadatelé zrušili den před oficiálním začátkem. No a my jsme si tady na rádiu Spin řekli, dobře, tenhle festiák není, ale tak co? My si uděláme tady náš vlastní festiák, tady přímo na vlnách, přímo v éteru Rádia Spin, takže nabíhej tady do našeho éterového hip-hop stanu, protože tady to bude rozhodně nabitý. Náš hype man Jirka to tady s tebou rozjede, bude Michajlov, bude Vec, bude Rest, bude Onyx, bude všechno. Prostě všechno, James Cole, tím se hned bude vykopávat, ten to tady celý odstartuje, takže vydrž, protože už za chvilku to tady bude startovat. Je to tak? Je to tady vlastně jako takový náš další festiák, když ten hip-hop camp bohužel nevyšel. Tak teď jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak bacha na to. Nehoda je na silnici 152 u Modřic před Kruháčem, potom už se tam začínají tvořit docela fronty. Tak teď už jsem na dálnici, tady nám poskakuje D3 před Benešovem směrem na Budějky, čekej tady 10 minut navíc. No a kolona se tvoří před Prahou na D5 už od Chrášťan, čekej tady nějakých 10 minutek. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme crash na pražském městském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1, to znamená, že to je vlastně hned za tím sjezdem z D5 právě do Prahy, tak tam se nám to seká, takže bacha na to, svítí to červeně. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě dávej mi vědět. 210 32 30 30, dneska pevný nervy, zvládneme to. Rádio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání. Mám tady vzkaz a to od Jaroslava. Tak co to bude?
2: Ahoj Vicky, zdravím tě. Chtěl jsem tě poprosit, jestli bys mi tam zahrála od Chaosu Policii. A zároveň jsem se chtěl zeptat, protože jsem se chystal taky na Hip Hop Camp. Proč se to vlastně zrušilo? Vy se o tom bavíte, že se to zrušilo, ale neříkali jste nikdo důvod. Díky moc. Ahoj všem spinnerům a hezký den.
1: Díky, Jaroslave, pokud možno tobě taky hezký den, chápu, že prostě Hip Hop Camp je dost rána, že je celý zrušený. No a já to tady asi nejlépe shrnu tím, co přímo oni napsali na své stránky. Je tady napsaný, okolnosti nám nehrály do karet, ani se sluncem v logu nám nepomohlo počasí. Program neoslavil dostatek z vás a my tu partii nedokázali důstojně dohrát. Jsme to. Festival, který jsme si vydupali ze země, se vrací ke kořenům. Hip Hop Camp 2026 se ruší, letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti. Tak tohle je oficiální vyjádření. No a když už jsme u toho teda, tak sice Hip Hop Camp to rozpustil, ale my tady u nás na Rádiu Spin nikoliv. To znamená, že tady u nás teď můžeš speciálně od 13 hodin čekat totální nářez vlastně line-up, který měl být původně na Hip Hop Campu. Řekli jsme si, pojďme si to tady udělat hezký, pojďme si tady udělat takovej náš éterovej stan, do kterého pozveme všechny ty interprety, kteří se bohužel už na Hip Hop Camp nedostanou, respektive neukážou. Tak od 13 do 17 je tady speciál s Jirkou, takže lať dál, bude se vykopávat rovnou ideou. No a teď už samozřejmě, Jaroslave, mám tady pro tebe Chaos, protože dneska je to v celku Chaos a dáme si k tomu Policii, Radio Spin. Kalíšek.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Já už se s tebou pomaličku, ale jistě loučím. Už tady mám ale Jirku, čau.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: A vlastně s Jirkou přichází teď vlastně takový náš rádiový velký festival.
1: Je to tak, my už tady procházíme přes turnikety, už se dostáváme do areálu festivalového. No a za chvilku nám tady započne náš festivalový hip-hop stan a budeme si dávat pecky, který bohužel teda jsme mohli slyšet live tenhle víkend na hip-hop campu, neuslyšíme.
0: Tak, to už to neuslyšíme, no. Je prostě, jak se to řeklo, dneska ráno, my jsme se dneska bavili o kartách, mimo jiné se spinnerama, a myslím, že hip-hop camp to zabil tím, že vlastně vytáhnul největší eso z rukávu, no. To jsme fakt nikdo nečekali.
1: Jako nikdo to nečekal, nečekali to ani lidi, kteří tam chtěli jet, a dokonce to nečekali ani ty samotní interpreti, protože já jsem koukal, že spousta těch zahraničních hostů jsou tady v České republice.
0: No to jsem si říkala. Takže mají takovou dovču prostě.
1: Mají dovču. Já jsem koukal, že jsou u DJ Viče doma, takže tam možná dají bazének, mají nějakou grilovačku a prostě kouknou se na Vičevo sbírku tenisek a třeba budou spokojeni.
0: Hezky. To by bylo hrozně cool, kdyby si nás teďko naladili, víš, a byli by prostě v tom bazénu, chillovali, byli by jako yo, that's me, bro. Já jsem si říkala, kam se všema těma interpretama, no prostě.
1: No, k Vičevi do bazénu.
0: Ano, to je hezký. To je lepší než do přístěnku pod schody prostě, víš, jakože tím, že to bylo takhle nečekaný, víš, jakože mají kde bydlet.
1: Mají kde bydlet, přesně tak.
0: Uf,
1: aspoň tyjo, že tak.
0: Ulevilo se mi. No, jsem teda zvědavá, jak se to celý vyvrbí, že teda ještě by mělo přijít nějaký další oficiálnější stanovisko, jsem pochopila, než jenom jakože
1: mělo by ještě
0: počasí
1: nějaký,
0: lidi nevyšli.
1: Přesně tak, ještě by mělo být nějaký vyjádření, kde já osobně třeba doufám, jestli se budou vracet peníze za lístky.
0: No.
1: To myslím, že bude ještě trochu jako ožahavý.
0: Ty jsi skupoval?
1: Ne.
0: Ty ne, ale pro kámoše se ptáš.
1: No jasně, pro kámoše se ptám.
0: Tady já se ptám pro
1: kámoše. Spinery, kamarády, který třeba mají lístky.
0: No jasně, no. Ne, to je, tak na to jsem zvědavá. Tak oni už tam předtím byli ty lístky totiž, který vlastně jakoby nebyly, víš co, zahraný takzvaně.
1: Mm-hmm, jasně.
0: Tam už se přidávaly ty lístky z toho předtím neudělanýho, neuskutečněnýho festiálu.
1: No a takhle to jde prostě jedno k druhýmu a nakonec to dopadne takhle. Ale ještě, že jsme tady my,
0: tak.
1: Protože my to tady
0: ty
1: dneska...
0: Ty jsi to zachránil normálně, já už jsem byla v depce.
1: Dneska to tady zachráníme, dáme si všechny ty zásadní jména, které jsme tenhle víkend měli vidět, tak si dáme tady v éteru.
0: James Cole, Idea, Onyx, Vec, Reggie, Rest. No a samozřejmě potom tam máme dokonce i nějakou hoďku, kterou tě Jirka překvapí. Budou tam velká jména hip-hopu, světové scény. Ještě tady máš takovou jednu věc, která by mě zajímala. Ty dneska budeš mít tady exkluzivní premiéru v éteru.
1: Je to tak, budeme tady mít i vzácného hosta až z Británie. Mm-hmm. Bude to Čávo, který je dneska s LPM vydali novou desku Into Deep a my si tady dáme nějaký premiérový tracky a dokonce si tady i pokecáme s Čávem v éteru.
0: Tak to je pecka, ty byla, takže dneska je to fakt úplně najetej festiáček tady na Rádiu Spin, takže big těšink, tak prosím tě, já už nebudu zdržovat, já jsem jako takový ten hype man, který prostě furt zdržuje od toho začátku toho velkolepýho festivalu, jsem jako, jste tady všichni!
1: Neslyším vás!
0: Neslyším! A dokud vás neuslyším, tak nezačneme! Jo, okej, dobře, nebudu to dělat. 23 stupňů Celsia v Praze a pod mrakem ve zbytku republiky až 26. Jinak dneska odpoledne bude lejt jako z konveje, v podstatě v celé republice bude až kolem 28 stupňů. V sobotu ošklivo pršet, bude opravdu by pršelo i na festiáku. Jinak koukám, že v neděli už se nám vyjasní a bude hezky.
1: No a to je další věc, my jsme tady v éteru jedinej festiák vlastně na světě, který mu nevadí, když prší.
0: Tak, přesně. Podle toho, kam si nás dáte, tak tam tu party budete
1: tak,
0: mít.
1: Tak, přesně tak.
0: A tak to je krásný. No tak s touhle stoupeckou já se loučím. Užij si víkend, který máš třeba teď nečekaně volnější, tak věřím, že si ho zaplníš nějakým pořádným relaxem. No a teď už poslouchej Jirku a jeho Radio Spin Festival éterový stan. Let's go!
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější životnímu prostředí?

ranních zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka. Dneska ráno jsme se všichni probudili a byli jsme zaskočení, protože se na nás vyvalila zpráva, že Hip Hop Camp, který se měl uskutečnit tenhle víkend, tak bohužel nebude. My jsme si ale řekli, že to takhle nemůžeme rozhodně nechat, takže jsme si taky řekli, že celý odpoledne si to tady dneska zpříjemníme a uděláme si tady takovej festiáček přímo v éteru, takže vy všichni, kteří jste třeba chtěli vyrazit na Hip Hop Camp a teď nemůžete, tak si to zpříjemníme aspoň takhle tady přes éter. Ty už si slyšel Jamesa Cola a Ideu, který nám ten dnešní festiáček v našem hiphopovém stanu odpálili. No a pokračovat budeme z ostra, protože hned navazujeme prvním dnešním zahraničním hostem a nejsou to nikdo jiný než Onyx. Takže si to společně jdeme užít. Celý dnešní odpoledne budeme společně v hiphopovém stanu tady na Rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, jelikož jsme se dneska probudili se špatnou zprávou a to, že Hip Hop Camp se letos neuskuteční, tak my si to tady na Radio Spin vynahrazujeme a rozhodli jsme se, že si tady uděláme vlastní festival, kde si pustíme ty největší jména, který tenhle víkend měli tady u nás v Česku vystoupit, nějaký jména, který třeba bychom si i přáli, aby tady vystoupili. No a já se vás ptám, jste tady v našem hiphopovém stanu na Radio Spin se mnou? Tak rád slyším, že tady nejsem sám, doufám, že si to užíváte podobně jako já, no a budeme pokračovat, slyšeli jsme teď Onyx, teď vlastně v zahraničí zůstaneme, ale ne v tak dalekém zahraničí, protože bude to pouze Slovensko, no a teď na scénu nepřichází nikdo jiný než Vec. Vec vlastním jménem Branislav Kováč, no a pozornější z vás možná už si to dají do spojitosti třeba s trackem Branči Kováč, který tady za chvilku už nám show Vece odstartuje, takže na to buď rozhodně ready. Rychlá doprava na Rádiu Spin, ještě předtím se ale podíváme, jak to vypadá na silnicích. D11 hlásí velký zdržení u 33. kilometru, kde si postojíš obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D7, 14. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku. Obousměrnou štosovačku dál vidím taky na D8 u 41. kilometru. No a postojíš si i na D1, a to jak při výjezdu z Prahy, tak taky při příjezdu do Brna. Regiony aktuálně jedou bez větších obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a co se nehod týče, tak Patočkova ulice hlásí jeden crash a u Vršovického hřbitova i tady vidím jednu nehodu. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Hit paráda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Éteru Rádia

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, jen tudy, co je? Tam možná suka je ze Branči Kováč, hodně to ta DJ diskotékař z Výhalovic. Ko já poznám toho Branči Kováč, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze

0: Posloucháš Radio Spin, tohle bylo slovenský kombo z Verina, Vec a taky Supa. My tady pokračujeme v našem hiphopovém stanu na Radio Spin. Jestli jste se chystali tenhle víkend na nějaký festival a čirou náhodou vám ho třeba zrušili, tak nemusíte zoufat, nemusíte vybalovat, můžete tady zůstat s náma, protože festiáček si tady dáme dneska přímo v éteru, a to až do 5 hodin. My teď se slovenskou scénou ještě budeme lehce pokračovat, ještě tady máme poslední track, který nám sem hodí Vec, takže dáme si ještě jeho hit Máme všetko. No a hned potom už budou nastupovat další interpreti na naší stage a nebude to nikdo jiný než Reggie a Sax, známý samozřejmě taky jako MVP. Takže jdeme na to, užívej v hiphopovém stanu na rádiu Spin.
1: Priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

ty život stás třupavě jak lejc. Když mám v sobě ten hejt, jeba to jdeme lejt a zapomeneme na to, jaký to mohlo být. Teď chtěj ven, dobrej den, mý hlavě slova tančí breakdance. Stravy fans je mejdan a bude tady, dokud nevodejdem. Teď chtěj ven, dobrej den, mý hlavě slova tančí breakdance. MVP, demente, tady to máte, no tak si to vemte.

0: Posloucháš Radio Spin, my i dál tady pokračujeme v našem hiphopovém stanu, si tady vynahrazujeme zrušený hiphop camp, který se měl uskutečnit tenhle víkend. Bohužel nebude, ale my tady v éteru jedeme dál, máme za sebou první hodinku. No a nadcházející hodinka, ta bude velice speciální, protože je to náš tady hiphopovej festival přímo v éteru, takže si tady samozřejmě můžeme dovolit trochu víc věcí. No a celou tuhle nadcházející hodinku, tak nás čekají hiphopový legendy, který už bohužel nejsou mezi náma. No a odstartujeme to asi tím největším kalibrem, a to Tupakem. Takže jste tady se mnou, těšíte se? Těším se stejně, takže ještě než se na to ale vrhneme, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 26 stupňů, stále tam je tak jako pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, čekají taky lehký přehánky, který nás dneska k večeru budou trápit. Zítra by to mělo být už úplně bez deště, maxima ty se vyšplhají ale na pouhých 20 stupňů.
1: Spin Radio. Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna?
2: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
1: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
2: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

Posloucháš Radio Spin, my dneska si tady dáváme festiáček přímo v éteru a rozhodli jsme se, že ti tak vynahradíme zrušený hip-hop camp, který se měl uskutečnit tenhle víkend. My teď tady aktuálně máme hodinku, která je věnovaná hudebním legendám, takže nemáme tady jenom playlist jmén, který se na hip-hop campu měli objevit, ale jsou tady taky jména, který bychom si přáli živě vidět, no a živě už to bohužel nejde, minimálně tady v případě Tupeka, protože za pár dní, konkrétně tuším, že to je 13. září, tak uplyne přesně 30 let od Tupakovy smrti. Teď jsem se taky dočet, že se teď dostal k soudu taky ten jeho případ. Po tolika letech, skoro po 30 letech se začínají objevovat nějaký nový okolnosti a tak dále a tak dále. Takže uvidíme, co z toho bude. Každopádně pro Tupaka už to nic nezmění. My tady i dál pokračujeme, jelikož je to takhle velká legenda, tak s ním samozřejmě i zůstaneme. No a můžeš pomalu už typovat, kdo tam nastoupí hned po něm. Můžu trochu prozradit, že je to jeden z jeho největších přátel, který se stal jeho největším rivalem. Zároveň taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej mi vědět, jak si užíváš náš hip-hopovej stan, festiáček tady v éteru Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš i cinknout přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Teď už Tupak na Rádia

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světovýho a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Paulie Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet, schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky spojuje?

Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naším pátečním festivalem tady v našem hiphopovém stanu. Máme teď tady aktuálně hodinku, která je věnovaná hiphopovým legendám. Teď nám dohrál Tupac, no a následovat bude nikdo jiný než The Notorious B.I.G. Jenom tady na Radio Spin a na našem festiáku se ti prostě poštěstí, že tuhle dvojici uvidíš společně na jedný stage. Ne teda, že by se to nikdy nestalo, psal se rok 1993, kdy v Madison Square Garden si společně na jedný stage zafreestyloval Tupac společně s Biggie Smallsem. Každopádně potom ale už jejich přátelství skončilo a z důvodu teda jejich zejména manažerů P. Diddy, který zastupoval Biggieho, a taky Suge Knight, který zastupoval Tupaca, tak se ta situace trochu vyhrotila, no a nakonec to dopadlo katastrofou, kterou teda všichni známe, a letos to je 30 let, co teda Tupac zemřel, Biggieho smrt tak potom následovala asi půl roku na to. Každopádně ale to ty už teď můžeš z tyhle starosty hodit za hlavu a my pokračujeme s naším festiákem na rádiu Spin a teď už přichází The Notorious B.I.G. To all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Posloucháš Radio Spin, tohle byl The Notorious B.I.G. na našem festivalu tady v éteru přímo Radio Spin, který ti nahrazuje zrušený hip-hop camp, který se měl uspořádat tenhle víkend. Tak teď už bude střídat zahraniční scénu naše česká scéna, no a bude to další hip-hopová legenda, která teda bohužel už není mezi náma. Je to člen labelu Million Plus, no a není to nikdo jiný než Jackpot. Jackpot, který vstoupil taky minulý rok do síně slávy v našich Kings of Rap, což jsou hudební ceny, takže jdeme si to rovnou užít, no a natýzuju tě i na potom, protože hned po Jackpotovi se tady objeví další interpret, který taky vstoupil do síně slávy v našem rapovém Kings of Rap, takže můžeš už třeba teď tipovat, kdo to třeba bude. Ještě než budeme ale pokračovat, tak se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Rychlá doprava na rádiu Spin, Štěrboholská spojka v Praze hlásí štosovačku, a to obousměrně. Pražský okruh v okolí Řeporí, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, i tady se to štosuje. Ulice Patočkova pak hlásí jeden crash a jednu nehodu stále hlásí taky ulice u Vršovického hřbitova. Modřanská ulice hlásí taky jednu nehodu, takže na to dávej taky bacha. No a co se nehod týče potom na dálnici, tak tady vidím jeden crash na D11, je to u nějakého 31. kilometru, postojíš si tady obousměrně, štosovačku dál hlásí taky výjezd z Prahy na D1 a taky příjezd do Brna na D1 nejede úplně ideálně. Takže jezdí dál opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. No a teď už pokračujeme s naším festiákem v hiphopovém stanu tady na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Děvko, jde milové, nechci platit jednou, musí zkusit samou.

Hejte s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec byč. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: rapu v republice.
1: Jsem sám, když chodím tmou, hledám lepší místo, hezčí místo, hledám vlastní kout. Jsem sám, když chodím tmou, havran potřebuje vlastní místo, který mu zaplní kout. Jsem sám, dávno se mnou

letošním festivalu, kde si tady v našem hiphopovém stanu dáváme ty největší jména, který měli letos vystoupit v Plzně v rámci teda hiphop campu, který se včera bohužel zrušil necelých 24 hodin před začátkem události. My jsme si teď tady dávali hodinku s hiphopovýma legendama a ještě nekončíme, protože teď na stage Jackpota bude střídat Protiva, další jméno, který vstoupilo do síně slávy v rámci našich hudebních cen Kings of Rap, taky jméno, který bylo velice zásadní pro label Blackwood, no a taky člověk, který do rapu přines taky spoustu témat, o kterých se často lidi bojejí mluvit nahlas. No a to všechno je Protiva, který právě teď přichází na stage. Užívej festival na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, možná si se stejně tak jako my těšil tenhle víkend na hip-hop camp, který se měl teda uskutečnit v areálu Kosmo u Plzně, ale dneska ráno teda bohužel jsme vstali se špatnou zprávou a to, že se tenhle festival neuskuteční. My jsme si tady ale na Radio Spin řekli, že to tak rozhodně nenecháme a že vám to aspoň trochu vynahradíme a že si dáme festiáček přímo tady u nás v éteru v našem hip-hopovém stanu. Budeme pokračovat dál a já se ptám, říkal tady někdo Praga Union? No já ti nevím, jestli vás slyším pořádně. Ptám se znova, říkal tady někdo Praga Union? No tak to už je o něco lepší a právě s Praga Union to odstartujeme v další hodince společně teda s Katem neboli taky Dev a můžeš se těšit nejen na Prago, ale i tracky od Chaosu, Rigor Mortis a zkrátka všechno, co má Kato na svědomí. Takže už za pár minutek pokračujeme s naším festiákem přímo tady v éteru Rádia Spin. Ještě se podíváme ale, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně nějakých 24 stupňů, plus minus 1-2 stupně hlásí i celý zbytek České republiky. Čekej taky lehký přeháňky.

0: restaurace Gemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplici v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcárka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Posloucháš Radio Spin, my tady máme dneska speciální festival přímo v éteru, který ti vynahradí zrušený hip-hop camp, aspoň do nějaký míry. Vy všichni, co jste měli namířeno se bavit tenhle víkend, tak bohužel to nevíde, ale tady u nás v éteru tě nesklameme a tady pro tebe jsme vždycky. Já chci jenom připomenout, že tady na našem festivalu je důležitý dodržovat taky pitnej režim, protože nechceme, aby se vám něco stalo, a jelikož je to náš speciální festival, no tak tady má každý svůj vlastní privátní bar se svým vlastním výčepákem, takže nemusíš čekat žádný fronty, dáš si drinčík podle svého výběru, no a bude třeba, protože za chvilku už se nám to tady začne přiostřovat, začne nám se to tady pořádně rozpalovat, pokračovat budou Praga Union, no a jelikož i náš festival Rádia Spin vysílá ze Strašnic, tak jakou jinou pecku teď dám než Made in Strašnice. Užívej hip-hopovej stan na rádiu Spin.

0: Naše tramvaj 17 nic ti neříká, já vím, teďkom budu mluvit já, tak si brácho nalaď spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Odpusťte slečno, ale takhle

Ladíš Radio Spin, i přesto, že tenhle víkend Hip-Hop Camp se neuskuteční, tak my jsme si tady ale náš hip-hopovej stan rozbalili, no a hrajeme ti ty největší pecky, který si tenhle týden mohl slyšet live, a přidáváme k tomu taky nějaký věci, které bychom třeba chtěli, aby tady zazněly u nás v České republice. No a máme tady dál Prago Union, který pokračují ve svojí krasojízdě, ale za pár minutek tady bude taky speciální host, a to přímo z Anglie, který nám tady dá taky pár tracků. Takže buď na to určitě ready, za chvilku je na stage, teď ještě ale pokračujeme s Prago Union, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my tady celý pátek trávíme na festivalu, jelikož teda hip-hopkem, který měl trvat celý tenhle víkend, tak bohužel teda se neuskuteční, takže my ti to tady v éteru vynahrazujeme. Udělej si na našem festivalu pohodlíčko, jaký potřebuješ, a to ať přímo u stage, nebo třeba v pohodlí vzadu někde od baru. My tady teď máme ale jednu specialitku. Je to speciální host přímo z Británie, který dorazil sem k nám do hiphopového stanu na rádiu Spin. No a jde nám představit svoji novinku. Je to novinka z alba Into Deep, který dneska vyšlo. No a víc už nám řekne samotný Slad Čávo, který má tuhle novinku na svědomí, a to společně i s LP'm.
1: Jo, zdraví tě Čávo
2: a LP.
1: A chceme pozdravit všechny posluchače Radio Spin.
2: Dneska nám právě vyšel album s názvem Deep In It.
1: A už za chvilku uslyšíš single, který má dokonce videoklip a je právě teď online.
2: Tak jdi a užij si.
1: Oh ne. Čas.
0: Takže i mezinárodní účast tady je na našem festivalu na rádiu Spin, takže si to společně jdeme užít. Čávo, LP a jejich All Night. Videoklip čekuj v 5 hodin dneska na jejich YouTubeovém kanále.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak se jdeme podívat, jak to jezdí, jak se dostanete k nám na hiphopovej festival, který tady dneska celý pátek máme přímo v éteru. D1 vypadá, že je v pohodě průjezdná, postojíš si tady jenom při výjezdu z Prahy a to až po 25. kilometr. Na D11, 33. kilometr, hlásí obousměrný zdržení. D8, 44. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku. No a v neposlední řadě si postojíš taky na D5, u 50. kilometru se to tady štosuje směrem taky na Prahu. Regiony tak ty jedou úplně v pohodě, no a když se podíváme na silnice v Praze samotný, tak tady už to tak hezky nevypadá. Tady si postojíš zejména v Bubenečském tunelu směrem na Holešovičky, Kbelská směrem na Hloubětín hlásí taky štosovačku, Štěrboholská spojka, tady si postojíš obousměrně, no a postojíš si třeba i na jižní spojce, kde se to táhne i přes celý Barandák a taky přes celou Dobříšskou. Takže jezdi hlavně opatrně, no a my teď už pokračujeme s naším festivalem na rádiu Spin. Teď už se Kato zase převtěluje do Defa a dáme si další pecky od Chaosu.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin. Tenhle víkend se měl uskutečnit hip-hop camp a bohužel teda už víme, že se neuskuteční, takže ani po 6leté pauze se návratu nedočkáme. No ale my jsme si aspoň tak řekli, že když se nepobavíme na hip-hop campu, tak se pobavíme aspoň tady v éteru, kde si uděláme takovej soukromý festival v našem hip-hopovém stanu tady na Radio Spin. Já bych sem teď chtěl všechny z vás vyzvat, abyste přistoupili jste o krapet blíž k naší stage. Nebojte se samozřejmě odvázat, samozřejmě tančit je tady u nás na našem festivalu povoleno. No a teď se to bude hodně rozjíždět, protože na stage přicházejí jižní pionýři až z Jihlavy. No a samozřejmě to není nikdo jiný než Pio Squad. Se svojí show na stage nastupujou právě teď. Radio Spin.
1: Vy, kdož máte uši k slyšení a oči k dívání, všichni lidé dobré vůle, slyšte moje zpívání, chci vám vylíčit příběh smutný jako život sám o tiché bolesti, kterou mám.

dívám se do toho, co se jim stane. Přes zavřený okno sleduju tváře. Vžívaj se do toho, co se mi stane.

0: na plakátě moje jméno
1: Vec.
0: Přišel jsem čeknout toto město.
1: Kde?
0: Rozjebat se jak zvěř.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky festival, který si tady dáváme v našem hiphopovém stanu, a chceme ti tak vlastně trochu vynahradit zrušený hiphop camp, na který jsme se všichni těšili na tenhle víkend. No a bohužel k překvapení všech, tak se dneska ráno zrušil. Každopádně my tady ale s naším festivalem pokračujeme. Teď vás jenom poprosím, abyste se tady z téhle stage přesunuli na druhou stage, kde už za malou chvilku vystoupí moja reč. Takže budeme tady tentokrát mít trochu slovenštiny. Jsem strašně rád, že jste všichni tady dorazili. Ještě jednou si tady samozřejmě musím otestovat, jestli tady vůbec dneska někdo je. Ale jo, jste tady se mnou, takže díky vám všem, kteří tady dneska posloucháte a jste tady přítomní s náma na festivalu v našem hiphopovém stanu. My se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Tak vypadá to, že aktuálně 26 stupňů, ale za malou chvíli, kolem nějaký 5. hodiny, tady vidím, že nám začne pršet, takže rozhodně pláštěnky sebou, nebojte se, na to jsme tady na festivalu připravený, všechno máme ready, takže stačí si jenom pláštěnku vyzvednout, abyste nezmokli a můžete dál trsat přímo před stage. Co se zítřka týče, tak tam už to bude bez deště, no a maxima ty se vyšplhají na pouhejch 20 stupňů nad nulou. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Posloucháš Radio Spin, kde jsme dneska rozložili náš hiphopovej stán a hrajeme ti tady ty největší jména, který se měli objevit tenhle víkend na hiphop campu, který je bohužel zrušený, ale my jsme si řekli, že tě v tom nenecháme, že ti to tady zpříjemníme, jak to jenom půjde. Před náma je teď ještě jedna pecka od Mojí reči, který nám zakončí svůj set, a to společně s Andreasem. Potom budeš mít takovou malou chviličku na to se třeba občerstvit, dát si něco k pití, dát si třeba něco k jídlu, nějaký párek v rohlíku. Tady na našem festivalu si můžeš vybrat úplně cokoliv budeš chtít. No a potom budeme pokračovat ve velkém stylu. Další vystupující tak bude až z Brooklynu. Je to člen uskupení Gangstar Foundation a je to Afura. Takže všichni buďte ready přímo před stage, protože Afura už za pár minutek přichází přímo k vám. Radio Spin!

domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky

Posloucháš Radio Spin a lidi řvou přídavek. No já koukám za stage, no a fura ten na mě kejve, že ještě nějaký track má, takže ještě jeden přidá, no a shodou okolností je to i můj oblíbený track Why Cry, takže užívej poslední track od Afury, potom na stage jedno Bčko vystřídá další Bčko, nemyslím tím, že by tohle byly Bčka, ale Brooklyn vystřídá Brno, protože hned po Afurovi na stage nastupuje Tafrop, takže užívej festival tady v hiphopovém stanu na rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, koukám tady na nějaký fotky a vidím, že někteří návštěvníci skutečně dorazili k Plzni, kde se teda měl uskutečnit letošní hip-hop camp, který se bohužel teda zrušil, ale někteří teda to asi nezaznamenali, i tak tam dojeli. Takže doufám, že vy všichni, kteří tam teď stojíte před prázdným, zavřeným areálem, tak doufám, že posloucháte Radio Spin, protože my si tady dáváme takovou náhradu, hrajeme ti tady ty největší jména, který měli právě na hip-hop campu zaznít, takže celý pátek, celý odpoledne si tady dáváme jenom ty největší pecky, no a teď už jsme tady měli Tafroba, který se nám tak jako zabydlil na stage a s Tafrobem budeme i dál pokračovat. No a dokonce se mi tady i z publika donesla jedna zpráva, že je mezi náma dneska i jeden oslavenec. Je to Dave, který dneska slaví 36 let, takže přeju jenom to nejlepší. No a jsem rád, že Dave může svoje 36. narozeniny oslavit tady s náma na festivalu v našem hip-hopovém stanu na rádiu Spin. Ještě se jdeme podívat, jak to vypadá venku, jak se na náš festival dostanete. Tak vidím tady na D11 velký zdržení u 31. kilometru. Tady si postojíš obou směrně, takže na to dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 44. kilometr, taky obou směrný zdržení. Na D1 si pak postojíš při výjezdu z Prahy a taky příjezd do Brna na D1 nejede úplně ideálně. Regiony tak ty jedou naopak úplně v pohodě, co se pak týče silnic v Praze, tak tady si postojíš především v Bubenečském tunelu, kde je to zasekaný ve směru na Povltavskou, Štěrboholská spojka, ta se štosuje obousměrně, Dobřížská směrem na Strahovský tunel, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Takže jezdi hlavně opatrně, no a jestli máš třeba i ty nějaký info ze silnic, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Zároveň mi třeba můžeš dát taky vědět, jak tě baví dnešní festival tady na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Hello, I'm from Turkey. My name is Abdul Milospe.
6: Hello, good morning. My name is George. I'm from Canada, Montreal, province of Quebec. Je parle français. Milo Spins.
7: Hello, I'm Jack. I'm from China and Milo Spins.
8: Hello, my name is Lisa. I'm from Russia. Milo Spins.
9: Hello, my name is Victoria. I'm Bulgarian and Milo Spins.
10: Hello, I'm Pavel. I'm from Poland. Milo Spins.
11: I'm Raghvin Singh from India. I'm Milo Spins.
1: Radio Spin.
12: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
13: Pojď to rozpálit, pojď.

Posloucháš Radio Spin, zrušený hip-hop camp, jsme si řekli, že ti tady trochu zpříjemníme aspoň den tím, že ti uděláme tady novej festiáček přímo tady u nás v éteru Radio Spin, kde si poslechneme ty největší jména, který měli tenhle víkend tady v České republice zaznít. Každopádně my už se ale pomalu, ale jistě dostáváme do závěru. Ještě předtím, než se ale vrhneme na naší afterparty, tak si dáme ještě tady teď na naší hlavní stage poslední vystoupení a toho se neujme nikdo jiný než Restovsky, takže člen labelu Ty nikdy právě teď přichází na stage. Já poprosím pořádný aplaus pro Resta. A? Nikdo netleská? A už jste tady, já už jsem se bál, že už tady nikdo není, jste tady naštěstí, takže jdeme si společně Resta užít poslední dnešní vystoupení našeho festivalu tady v hiphopovém stanu na rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, my už tady máme závěr našeho festiáku, našeho hiphopového stanu na Radio Spin, kde jsme hráli ty největší jména, který se měli objevit na hiphop campu, který teda bohužel, jak jsme dneska všichni ráno zjistili, se bohužel zrušil. Ale já doufám, že jsi to tady dneska s náma užil po celý odpoledne, rozhodně jsem rád, že jste dorazili tady na náš festival, vraťte samozřejmě kelínky, ať nepřijdete o pajdu, no a my se už za pár minut vrhneme na afterparty a bude to hitparáda Spin Fresh Hits, kde se podíváme na ty nejlepší CZSK tracky podle vás, posluchačů Rádia Spin. Ještě než ale budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam pod mrakem, čekají taky přehánky, které nás teď během večera budou trápit, a to docela fest. Zítra tak tam už by to mělo být bez deště a maxima se vyšplhají na 20 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské

Příští srpnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden se tady 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin snaží soupeřit o tvoji přízeň, a to v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Katanou a trackem Hey Broke Boy. Velká letní pecka, samplovačka tracku No Broke Boy. Dneska už se s tímhle trackem ale bohužel loučíme. No a rozloučíme se i s PTKčkem a trackem Kenpachi a Yachiru, věc, kterou jsme dostali na Karakoram DLC. V hitparádě se tomuhle tracku dařilo docela dobře, dokonce se několikrát objevil i na zlatý pozici díky vašim hlasům. Pro dnešek ale Kenpachi a Yachiru v hitparádě taky končí. Tak baby, nech mě zlomane čas, potrat teď klik, furt kante zběk. Baby, čaj jsem, když jsem sober, sober, vracím se nazpět. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Filip Konvalinka z Pio Squad a podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje. Track z desky 2 mouchy jednou ranou. Deska plná boombapovýho soundu, takže pořádný oldschoolek, ale je to zabalený v takovém fresh kabátku, který musím říct, že celému tomu albu sluší moc. Posledně to pro tenhle track byla 11. Dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla bla bla bla bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer.

0: Hit. Na 12. místě si slyšel Hartrika a Buku na tracku Dostaň mě pryč, track z posledního alba Focus od Rika. Už teda osobně musím říct, že se mi trochu stírají rozdíly mezi Bukou a Viktorem Šínem. Já jsem zvědavý strašně, jak se tohle všechno vyklube okolo Buky. Nicméně tady track Dostaň mě pryč, velká pecka a dneska zaslouženě na 12. místě. 11. Tady je dívčí skupina Vesna, která pracuje s tradičním moravským folklorem, dává mu novej fresh sound. My tu máme track Já se tě brát nebudu, kde se na featu objevil i Ben Kristoval, což bylo dost nečekaný spojení, ale společně jim to sedlo opravdu hezky.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: to bere Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle alternativní scény, a to s Viktorem Kalem a Marie April. Scéna, kterou Mat, bych řekl, že tady začal, no a teď už se kolem něj za tu dobu nahromadila kupa šikovných interpretů a tahle alternativní scéna teď zažívá opravdu obrovský blow-up.
1: Hitparáda z Feel Fresh Hits. Novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Izomandiase, je to track Dřív bylo líp z desky Exit u palice. Hodně úspěšná deska, na kterou bude navazovat i EUP Summer, takže nejspíš ještě dostaneme další várku tracků. Každopádně na tomhle tracku je i feat, a to od Viktora Šína. Takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka

0: Fresh Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů. Za mě osobně nejstriktnější raperka tady u nás aktuálně. Máme tady její track Wifi, vztahová, rázná věc. Tím, jak je Sausen tanečnice, tak má skvělej smysl pro flows a na beatu pluje s naprostou lehkostí. Osmička, tu bere Izomandias s trackem A mám rád, další věc z jeho desky Exitu Palice, která strhla velkou pozornost. Na tracku A mám rád je společně s Izem i Hector a ten jejich striktní rap tady jde do takového latino-kytarového beatu a za mě opravdu super. Takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno, anebo taky v pondělí v 7 hodin večer, tady na Rádiu Spin.
2: Pravda, ještě donedávna jsem se tým nezaoberal ani já. Pravda, kterou nechce veľa ľudí vidět, která tu je, ale nás nezajímá. Pravda, která je všade okolo nás, ale není často riešiť, zabíja. Pravda je taká, že príroda sa vďaka nám stráca, plastová krajina.
3: Ja už sa

0: Hit. Sedmý místo, tady si slyšel Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel nedávno do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak bych řekl, že si to užiješ. Track samotnej, musím říct, že je taky moc příjemný. Hraje tam v závěrečných titulcích a je to vlastně docela dost silný moment.
1: Hit paráda z Pure Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Čáva a LPho, track All Night, který vyšel dneska na albu Into Deep. Deska vznikla v Británii a má to opravdu silný UK vibe, takže si to jdeme rovnou vychutnat. Ještě předtím, ale tady mám pár slov od samotného Čáva a LPho.
2: Yo, zdraví tě Čavo
3: a LP.
2: A chceme pozdravit všechny posluchači Radio Spin.
3: Dneska nám právě vyšel album s názvem Deep In It.
2: A už za chvilku uslyšíš single, který má dokonce i videoklip a je právě teď online.
3: Tak jdi a užij si.
2: All night. Čas.
0: Tak jo, tak si dnešní druhou novinku jdeme právě teď vychutnat v éteru.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Hufraus, Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci, super refrém a určitě musím vyzdvihnout taky videoklip. Je vidět, že kluci studujou famu, takže ten vizuál mají prostě vždycky v naprostém topu. Teď už pětka, tady je Robin Zoot a track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila vlastně už na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc jak Buka.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: Na Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, máme tady Nick Tenda a jeho nejnovější single Q&A, neboli Q&A. Nick tu trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu, na featu je tady i Ven a je to fakt chytlavá pecka, myslím si, že tenhle experiment se vlastně poved.
0: Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. My jsme tady měli novinku od Čáva, který dneska vydal nový album s LPM s názvem Into Deep. No ale ve Flashbacku si připomeneme Čávovou starší tvorbu, a to konkrétně track 100 000. Tak užívej Flashback na rádiu Spin.

0: No a teď už bronzová pozice, tady je novinka z minula, je to Sara Rekása, track V mojich snoch, taková pomalá můdovka, dostalo to taky super klip, na který určitě mrkni na YouTube kanále Milion Plus, no a já jsem zvědavej, kdy Sara přijde s novou deskou, protože myslím si, že už by na to konečně mohl uzrát čas. No uvidíme.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 3.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, Prago Union s trackem Hledá se rým. Kato je prostě lirický bůh. Na featu je taky Paulí Garant, který několikrát ve svých textech zmínil, že Kato byl velkou inspirací pro jeho hudbu a proto, aby on sám začal hudbu tvořit. Takže teď je slyšet na společném tracku je opravdu velký moment. No a teď už vítěz. S tím se stává Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ještě ale dávno předtím, než vůbec začal streamovat, tak repoval, no a zdá se, že se k tomu teď vrací, a to pod jeho starou přezdívkou Tlustej Karl, a máme tady jeho track Nová doba, který se tady minule objevil jako novinka, no a je to i skokantej dne, protože hned ho máme na zlatý pozici díky vašim hlasům. Je z toho cítit opravdu jeho láska k boom bapu, já už jsem tady vymluvený, každopádně. Já teda gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz, no a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
5: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
4: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
5: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super, jdu tam!
6: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světovýho a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet, schválně. Co tyhle týpky spojuje?

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádio Spin. Spin Rádio. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s dabou.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské.

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Československý underground.
2: Yeah, Markus Rauc pro Radio Spin.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Nezaželezili se železo? Či nezaželezili se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledu od lidí, kteří už odešli odsud.

0: rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

teď mířím ze štrosu do bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.